Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Podle posledního průzkumu návrat EET podporuje většina Čechů, ukazuje aspoň průzkum. Ano, návrat elektronické evidence tržeb má podle průzkumu podporu většiny veřejnosti. Pozitivně jej hodnotí zhruba 2/3 obyvatel. Zrušení systému v roce 2022 považuje za nesprávné 53% dotázaných. Toliko tedy EET, teď už další hity. Jarek přeje hezký poslech.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, že

si za něj nekoupíš. Jo. Jo, karton na bůrek a taky po ruce lám. Jsem modrý mám cibulkama a petý parmazán.

Velkou radost mají v brněnské zoo a vy taky budete mít, pokud tam vyrazíte. A další důvod k té radosti je, že v brněnské zoo se narodilo 6 malých manulů. Tyto kočkovité šelmy přišly v zahradě na svět po 8 letech. S trochou štěstí je už návštěvníci budou moci vidět v expozici a pokud tedy vyrazíte, tak pohledem je okouknete. Těšte se na ně i na ostatní zvířátka, které mají samozřejmě v brněnské zoo. Teď už jdeme za dalšími hity. Jarek přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 5:30.

0: 5 hodin 22 minut, dobré ráno, dobrý den, posloucháte Rádio Krokoli, říkáte si, očkat dneska o něco dřív, ne o 17:30, ano, to víte, hraje se fotbalové mistrovství světa, takže v Krokodýle tady jsme začali už o něco dříve. Říkáte si, počkat, naše vlastně dneska hrají s Jižní Koreou, ano, máte naprostou pravdu, před několika okamžiky padl první gol tohoto utkání a padl do té správné branky, tedy do té jihokorejské. Jihokorejce trochu překvapilo, že naše hráči jsou schopni házet autová vhazování až do pokutového území, to se tak taky stalo a Ladislav Krejčí, kapitán českého týmu, vstřelil první gol. Je sice pravda, že Korejci vedou 13-1 na střely, ale ten první gol dali naši, takže v téhle chvíli se hrají je 63. minuta a na hokejové na fotbalovém mistrovství světa vedou naši nad Jižní Koreou 1-0. Jakmile bude změna stavu, nebojte se, dozvíte se u nás na Krokodýlu. Dobré ráno!
1: Tradiční akce pro celou rodinu. Kunštátský svátek řemesel a ušlechtilé krásy koní nabízí i letos bohatý a zajímavý program. Můžete se těšit na koně ve volnosti, zápřah dvojspřeží i čtyřspřeží, výcvik kyrysníků, práci s lasem, taneční vystoupení, ale také na tradiční jarmark, dětské dílničky a spoustu dalších atrakcí. Kunštátský svátek řemesel se koná již tuto sobotu a neděli v Panské zahradě v Kunštátě.
2: Rádio Krokodýl, to nejlepší.

Ladíte Krokodýva, před chvíličkou jsem sliboval, že pokud bude další změna stavu, hlásil jsem, že naši vedou 1-0, tak se to z Krokodýva dozvíte. A dozvíte, přátelé, kamarádi, Korejci právě teď srovnali na 1-1 na fotbalovém mistrovství světa. Jak to bude vypadat dál, na Krokodýlu prozradíme. Tak tedy 67. minuta, Jižní Korea, Česko, 1-1. Krokodýl.

0: 5 hodin 31 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den. Máme tady pracovní závěr 24. týdne, pátek 12. června. Toničky dneska slaví svátek z krokodýla, samozřejmě gratulujem. Předpokládám, že část z vás, která z vás říká, Hoška, ale oni hrajou ti naši ten fotbal, jak hrajou. Prosím vás, před chvíli Korejci srovnali na 1-1, takže náš první zápas na fotbalovém mistrovství světa mezi Jižní Koreou a Českem je v téhle chvíli 1-1. Naši vedli, Korejci před chvíli srovnali, tak uvidíme, jak to bude vypadat dál. Jak nám to vypadá venku, co se týče počasí, to během chvíle probereme. Dneska by to mělo být asi s menšími přeháníkami, než tomu bylo včera, možná úplně bez, a taky bude neúplně teplo, čeká se maximálně do nějakých 20 stupňů, ale to proberem. Pojďme na silnice, tam bohužel je toho vícero. Na Třebíčsku u letiště Náměšť na silnici 3. třídy směrem od Vícenic u Náměště nad Oslavou havaroval autobus a skončil v příkopu. Na místě zasahují hasiči a policisté, neb to ještě před chvílí hrozilo převrácením, to už teď ne, ale je to tam špatně průjezdné. A pozor, v Bratčicích tady na Brněnsku se probíhá vyšetřování po dopravní nehodě. Počítejte v tomhle místě s dopravním omezením. Tak, co víc si přát? Pátek, fotbal, klídek, počasí celkem příjemné. Pojďme na to. Dobré ráno, dobrý den.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

zase každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5:35. Dobré ráno, jak to venku vypadá s počasím. Tak co se týče aktuální teploty, ta není moc vysoká. V centru Brna máme v téhle chvíli nějakých 9 stupňů, to se mé hlásí Břeclav, Hodonín, Vyškov, ve Žďáru nad Sázavou, tam mají chladněji, tam mají pouze 4,5 stupně. Ano, a to máme 12. června. Jak to během dne bude vypadat s počasím, tak ráno se očekává malá oblačnost, sem tam lokální mlhy. Během dopoledne začne oblačností přibývat, bude postupně oblačno až zataženo a lokálně se vyskytnou slabší přehánky spíše v severní a západní části kraje. Nejvyšší odpolední teploty mezi 17 až 20 stupni. Co nového na fotbalovém mistrovství světa? Bohužel 2-1 v téhle chvíli vedou Korejci. Před malou chvíli dali gola, takže ač naše vedle 1-0, už je to úplně obráceně. Češi prohrávají 1-2 s Jižní Koreou. Dobré ráno.
2: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
3: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

Yeah!

0: Vražda na tanečním parketě. Není to vražda, ale to vstávání raní.
1: To je vražda trošku.
0: Já to nechtěl.
1: Ale týden naposledy.
0: Já to nechtěl říkat, řekla jsi to ty. Dobré ráno přejeme, bude 6 hodin, máme pátek 12. června ze studia Rádia Krokodýl. Vám dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tunde Kala, krásné ráno, je tam nádherný počasí.
0: Ale kosa.
1: Je tam strašná zima, ale nevadí, sluníčko dneska bude. Nicméně první zápas českých fotbalistů na mistrovství světa úplně nedopadl. A další podrobnosti ve zprávách.
0: Co si dáme po šesté? David Guetta, Jennifer Lopez. So Asylum. A bude i slza. Lehce jsme nakousli, že je tam chladno. Katka říkala kosa. Tak já nevím, 10 stupňů je kosa?
1: Já jsem měla 9 dokonce.
0: Aha, dobře, no. Hele, ve Žďáru nad Sázavou mají jenom 4 stupně. Tam kosa
1: opravdu. Tam kožuch.
0: Odpoledne 17 až 20, lokálně na večer slabší přehánky, ale ty spíše v severní nebo západní části kraje. Jinak by mělo být hezky.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V brněnské zoo se první týden rozkoukávají dvě nové lední medvědice, které přicestovaly z Dánska. Podle zoo se jim daří dobře, rychle si zvykají. Návštěvníci je poprvé uvidí zítra. Zoo zároveň slavnostně otevře opravený a rozšířený výběh, ve kterém jsou medvědice umístěné.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Výstava v Blanenském muzeu s názvem Objevem to začíná odhalí detaily zkoumání pokladu z Bořitova. Muzeum ukáže proces odborného zkoumání i velkoformátové snímky pořízené přes rentgen. Výstava se koná k 10 letům od nálezu nádoby s více než 800 stříbrnými mincemi z 11. a 12. století.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: 130-metrová lávka přes řeku Moravu u Rohatce má stavební povolení od slovenské strany, na to české však stále čeká. Pokud jej obec do konce června nezíská, nebude moc získat dotaci, která je vypsaná do půlky července. Mexičtí fotbalisté včera zahájili 23. světový šampionát výhrou nad Jihoafrickou republikou 2-0. Utkání bylo speciální tím, že sudí vyloučil hned 3 hráče. To se na mistrovství světa nestalo už 20 let. Před pár minutami skončil druhý zápas ve skupině A mezi českými a korejskými fotbalisty. Korea vyhrála 2-1. Jediný gól české reprezentace dal Ladislav Krejčí.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme zkontrolovat silnice, slovo Málenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů mezi 188. a 196. kilometrem. Osobní auta v levém pruhu zastavují jen místy. Jinak je provoz v Brně i jeho okolí zatím plynulý a bez komplikací. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 6:03, to je přesný čas a dneska zdravíme Toničky.
1: No jo, mají svátek, tak všechno nejlepší, taky Táničky se dívám, aby jsme náhodou jako jim nějak nekřivdili, že jo, neupřeli ten svátek.
0: Aha, já myslím, že dneska jméno Antonia.
1: Já tady mám dvě jména.
0: I Táňa.
1: I Táňa.
0: Katka je vždycky lepší, dobré
1: všechno
0: ráno.
1: Nejlepší.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč Bůh stvořil nejdříve muže a potom ženu? Protože ani všemocný Bůh by nedokázal splnit všechny podmínky, které by si žena na stvořeného muže kladla.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 11 minut k tomu, co přinesl zajímavého 12. červen, například rok 1770. V Brně vznikla Moravská hospodářská společnost, která podporovala ekonomický rozvoj země. V roce 1771 u vsi Podmokly na Rokycansku byl nalezen depot keltských minský podmokelský poklad. Můžeme také zmínit rok 1869, kdy Emil Škoda odkoupil plzeňskou strojírnu. V roce 1902 byl v Praze Holešovicích zahájen provoz lidového divadla Uranie. V roce 1969 v Krkonoších byl položen základní kámen pro novou Labskou boudu, náhradou za původní stavbu, která zhořela v roce 1965. Co zmíníme ze světa? Například rok 1550, kdy švédský král Gustav I. Vasa založil město Helsinky. V roce 1817 německý vynálezce Karl Reis představil v Mannheimu dopravní prostředek, takzvaný Luftmaschine, běhací stroj, později nazvaný Drezína, předchůdce jízdního kola. Kdo dneska slaví narozeniny? Moc těch známých osobností tady není, třeba ale Matěj Homola, muzikant, slaví 53. narozeniny a herec David Novotný, ten dneska slaví narozeniny 57. Pranostika praví, svatá Tonička mívá často uplakaná očička. Uvidíme, jestli dneska někde zaprší. Jinak dneska slaví také Antonie, taky třeba Izák, Táňa, jak říkala Katka. No a dnes je také Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí. No, odstranění práce, ale tak třeba, já nevím, odpadky by vynést mohli, ne? To zase není žádná práce. Pokud dneska slavíte, my gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight. Save me tonight.

0: Texas a Summer Sun doznělo na Krokodýlu 10 minut před půl sedmou, kdy má pro vás na Krokodýlu Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Hezké, ale možná trochu chladné. Teď máme 9 stupňů, tedy v Brně, Vyškov hlásí 8,5, Žďár hlásí 4,5 stupně. Odpoledne 17 až 20, ráno sem tam lokální mlhy, během dopoledne začne oblačnosti přibývat, postupně bude oblačno až zataženo a lokálně se vyskytnou slabší přeháňky, spíše ale v severní a západní části našeho kraje.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Podchod, který propojuje novou halu Královopolského nádraží v Brně s nástupištěm, nově zdobí malby od umělců barvou proti šedi. Základem díla jsou podle autorů 3 geometrické prvky v různých barvách a uskupeních, které zdůrazňují propojení minulosti a budoucnosti drážní dopravy. Ministerstvo zdravotnictví se musí znovu zabývat žádostí o odškodnění za sterilizaci provedenou v roce 2001 v žatecké nemocnici. Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti ženy, která žádost podala opakovaně, ovšem ministerstvo se jí už podruhé nechtělo zabývat, což byla chyba. Zkušenosti s inkontinencí, tedy únikem moči, má podle průzkumu až 40% Čechů, až 15% lidí starších 70 let i s únikem stolice. Podle lékařů je zásadní problém začít řešit včas. Do české volejbalové reprezentace se před domácím turnajem Evropské ligy v Jihlavě vrátil nahrávač z loňského úspěšného mistrovství světa Luboš Bartůněk. V horácké aréně se semifinalisté loňského mistrovství světa utkají dnes s Bosnou a Hercegovinou. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
0: Prosím pozor na D52, trasa Brno Pohořelice, na 13. kilometru jde chodec po té dálnici, bacha na něj.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
11: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
14: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Tvůj pocit po projektu?
2: Jipi!
3: Jé!
4: Jé!
2: Jipi, jipi!
1: Hornbach, s námi to zvládnete.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Máme pro vás tip dnes a zítra na brněnském výstavišti, co se bude dít. Transport show, kde uvidíte nablízkané traky a nejnovější autobusy. Prosím, vstup je zdarma.
2: A to není všechno, poprvé Brnem projde spanilá jízda tahačů s rádiem Krokodýl, no a víc už nám za pořadatel Transport Show prozradí Vojtěch Máša.
3: Poprvé v Brně uvidíte i spanilou jízdu kamionu, jsou to tahače krásné, které v pátek vyjedou z brněnského výstaviště v 17.45 hodin, v 18 hodin přijdou na náměstí Svobody, je to ve spolupráci s rádiem Krokodýl, jsme za to rádi, budou hodinu se fotit, uvidíte nádhernou show na náměstí Svobody, v sobotu vyjede zase spanilá jízda tahačů kamionu. Prostě uvidíte všechny v 13.45 z brněnského výstaviště, opět přijdou ve 14 hodin na náměstí Svobody, jsou tam do 15, vrací se zpátky a pokračujeme zase dalším obrovským programem pro všechny rodiny a děti.
1: To byl Vojtěch Máša z Transport Show na brněnském výstavišti a spanilá jízda tahačů bude dvakrát s Krokodýlem. Ještě jednou rekapitulujeme. Dneska v 6 večer přijdu na Svoboďák a zítra ve 14.00. Tak se stavte podívat na velké vozy.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme se podívat na silnice. Slovo má v téhle chvíli Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů mezi 188. a 196. kilometrem. Osobní auta v levém pruhu zastavují jen místy. Jinak je provoz v Brně i jeho okolí zatím plynulý a bez komplikací.
1: Pozor ale dejte na Třebíčsku u letiště Náměšť na silnici 3. třídy ve směru na Odvícenic u Náměště nad Oslavou. Havaroval autobus a skončil v příkopu. Stále se to ještě vyprošťuje.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
5: Jo. Naleju si nostalgii. Trochu sladší ročník 2006.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5 minut po +7, 7 ohřát a schladit.
2: Potřebujeme to, ve školce v Řečkovicích se ptáme, proč lidé chodí do sauny.
1: Jak, jako že bych potřeboval schladit?
2: Ne, že jako bych se potřeboval zahřát právě.
1: Jo,
2: tak,
1: jo, prohřát no, a pak schladit, dobře. Tak děti, proč teda chodíme do sauny?
3: Když jsou v bazénu, tak aby tam trošku byli dlele, aby nebyli nemocní.
4: A aby se tam trochu ohřeli a trochu taky ochladili.
5: My tam s maminkou chodíme a tam se nejdřív osprchuješ, pak jdeš do bazénu, do tepla, do bazénu, do tepla a na konci si dáš limonádu nebo když chceš, tak si můžeš dát topinku.
1: Mě zajímalo, jestli děti chodí z jiného důvodu než kvůli topince do sauny.
2: A to nevím, každopádně dneska ta sauna je potřeba lidi, oblečte se, je tam fakt zima a Tonda tady tak větral, že já mám omrzliny trošku.
1: Už jsem to v okno zavřel, dukačenku zahřát.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Tak tohle byly Spice Girls tady u nás na Radiu Krokodýl 9 minut po půl sedmé. V centru Brna máme 10 stupňů, to samé hlásí Vyškov, Břeclav i Hodonín, to samé i Znojmo. Pravda, v Jihlavě jsou 3,5 stupně a ve Šťáru nad Sázavou necelých 5. Mu se říká zima,
1: víc? Je mi teplý.
0: Jak to bude vypadat odpoledne? 17 až 20 stupňů by mělo být. Postupně budou přibývat mraky a odpoledne se možná vyskytnou slabší přehánky, ale spíše v severní a západní části kraje.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Festival umění ve veřejném prostoru Brno Art Open letos zavede návštěvníky do Denisových sadů a jejich okolí. Představí tvorbu 15 umělců a kolektivů z Česka, Slovenska a Maďarska. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch včera prezidenta Petra Pavla seznámil s připravovanou legislativou ve zdravotnictví, která zavádí například povinné elektronické žádanky nebo vedení elektronické lékařské dokumentace. Řešili také financování zdravotnictví. Prezident se ptal i na přesun protidrogové agendy z úřadu vlády. V Německu začal soud kvůli nelegálnímu vyvezení odpadu do Česka. Stanul před ním majitel německé firmy a český řidič. Černé skládky se předloni objevily v brněnských Horních Heršpicích i na severu Moravy. Německé úřady zajistily částečný odvoz. Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso připustil před domácí velkou cenou Katalánska v Barceloně, že se pomalu blíží konec jeho kariéry ve Formuli 1. 44-letý Španěl naznačil, že v podstatě už začala jeho rozlučková tour. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jé!
5: Jé!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
14: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
17: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Dnes, zítra, v neděli bude spousta akcí, v podstatě už skoro bude Krokodýl. No a Krokodýl vás taky dneska zve na velkou jízdu Brnem na kolech, bruslích, koloběžkách, longboardech, jednokolkách, za hudebního doprovodu. Kde se startuje?
2: Začínáme z ulice Tkalcovská v centru Brna, projdeme labyrintem starých židenic a poté projdeme celé Černovice až na Famněrovo náměstí. Odtud se budeme vracet jinou cestou zpátky na místo startu.
1: Tak sebou vezměte všechny, koho znáte. Sraz je v 19 hodin a 30 minut u Alberta na ulici Tkalcovská. Stavte se a projedem to.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Pohodová Janet Jackson na rádiu Krokodýl Hit z roku 1997 jsme si dali právě teď, 2 minuty před 7 hodinou raní.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Muzikál Miller, život na dva tahy, nabízí hudební scéna Městského divadla Brno v 17 hodin. Hru Masaryk uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno ve 20.30.
1: Rádio Krokodýl.
5: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
6: Nepoznávám své známé v dálce.
5: Vidím to na žejdla.
7: Při čtení se mi mlží písmena.
5: Vidím to na žejdla.
8: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
5: Vidím to na žejdla.
9: Při řízení mám neostrý pohled.
5: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
0: Za 3/4 minuty bude 7, Krokodýl bude mít zprávy. Má je Katka, dobré ráno.
11: Pěkné ráno, ze staré osady by se mohlo stát nové centrum Brna Židenic. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 7. Hendrix Golden. Celine Dion. A taky opět a Radeček.
12: Tak sorry, že mám rád hory. Je to bloudný.
0: Co dnešní počasí, spoza okna to vypadá parádně, když vyjdete ven, je tam trochu chladno. Pokud se dobře dívám, v centru Brna máme stále jenom 10 stupňů. To se mé hlásí Vyškov, Břeclav, Hodonín, Znojmo. Ve Žďáru je ještě větší zima, tam mají necelých 5 a v Jihlavě dokonce jenom 3,5 stupně. Odpoledne ale 17 až 20 a během odpoledne lokálně slabé přehánky, spíše ale v severní a západní části našeho kraje.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
11: Je 7, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
11: Ze staré osady by se mohlo stát nové centrum Židenic. Porota vybrala vítěze urbanistické soutěže na proměnu jednoho z nejrušnějších dopravních uzlů v Brně. Vítězný návrh počítá s náměstím, tržnicí i parkem. Rušné ulice Svatoplukova a Gajdošova by se mohly proměnit v městskou třídu se stromořadími.
1: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
11: Letošní 79. ročník Pálavského vinobraní v Mikulově letos jako novinku zavádí čistě řemeslnou uličku s ukázkami tradičních řemesel, druhou malou scénu v amfiteátru a po 5 letech obnoví mobilní aplikaci. Vinobraní se uskuteční od 11. do 13. září.
1: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
11: Bývalé kotelně v Dubňanech vzniknou nové ordinace pro 2 zubaře. Pro zhruba 4 000 lidí to znamená, že už nebudou muset za zubaři dojíždět do jiných měst. Ordinace by se měly otevřít příští rok v březnu. Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřence trenéra Miroslava Koupka poslal v utkání skupiny A po necelé hodině hry do vedení kapitána Ladislav Krejčí. Česká reprezentace se vrátila na mistrovství světa po 20 letech. V druhém zápase se utká ve čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou, která na úvod podlehla Mexiku.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo Málenka.
13: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů mezi 178 a 196 km. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Pomalu se jede na příjezdu do Kuřimi od Čebína. A v Uherském Hradišti v ulici Jana Evangelisty Purkyně se srazila 2 osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštuková.
0: Lenko, děkujeme. Pozor, ještě D1 od Vyškova k Brnu. Na kilometru 204 leží v jízdním pruhu vysypaný náklad. Během odpízecích prací počítejte s omezením. Zdržení je zatím kolem nějakých 5 minut.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
14: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
2: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

0: Tři minuty po 7 hodině raní chystáme dvě vstupenky na film Pět švestek.
1: Budeme soutěžit s brněnským Hantecem, tak si to nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: V obchodě. Prosím vás, včera jsem si u vás koupil židli a dnes už je rozbitá. No neříkejte. A on si na ní někdo troufnul sednout?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin a 10 minut tomu je tady Brněnské Hantec. Telefonní linka připravená 603 103 103. Co můžete vyhrát, když uhodnete? Mám tady dvě vstupenky na zítřejší promítání filmu Pět švestek. Bude se to promítat v kině Lucerna a promítat se to bude od 18 hodin, takže chcete-li, volejte 603 103 103. Na co se to dneska ženek ptá, tak já vám to řeknu. Co to znamená, když se řekne sajtna? Co to může být? My jsme se zeptali Brňanů.
2: Práce ne.
3: Mně to připomíná nějaký sajtky.
4: Nějaký dopravní prostředek?
2: Nějaká kárka nebo něco?
5: Společnost nějaká?
6: Partie.
7: Návěs za traktorem.
8: Sajtna to je partia, parta.
1: V nápovědě to zaznělo několikrát.
2: A znělo to velmi přesvědčivě.
1: To je pravda, to je pravda. 603 103 103, Rádio Krokodýl, dobrý den.
9: Ahoj, Viktor.
1: Nazdar, Viktore, ty jedeš v autě sám, viď?
9: Jo, jo, jo.
1: Ty tam nemáš žádnou sajtnu. No nic, pardon, co to je sajtna?
9: Ježišmarja, já jsem teďka právě nepotřeba tu otázku, sajtna.
1: No, ty jsi nepozorkal ani nápovědu, v nápovědě to bylo třikrát. Takže, prosíme, odpověď, co je to sajtna?
9: Já to nechám si někomu jinému.
1: Dobrý, jo? Díky, ahoj, šťastnou cestu. Ahoj. 603 103 103, telefon sem k nám, který můžete vytáčet. Vy, kteří víte, co to je sajtna. Rádio Krokodýl, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Petra u telefonu.
1: Dobrý den,
10: Petra. A myslím si, že je to parta.
1: Parta? Jedete s partou v autě nebo sama?
10: Sama, bohužel sama.
1: Uhodla jste, ale každopádně zítra do kina sama nepůjdete, protože jste vyhrála dvě vstupenky na film Pět švestek. Už jste to viděla?
10: Ne, vůbec.
1: Jo, tak.
2: My zatím taky ne a chceme, že? No, tak vám to nestihli. Trochu závidíme.
1: Tak gratulujeme, je to vaše.
10: Super, děkuji.
2: Hezký den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Neil Diamond a Two Friends, Sweet Caroline na Krokodilu, 7 hodin 19 minut, kdy máme venku krásně jasné modré nebe, ale ne moc teplo. I když už máme 12 stupňů v Brně ve Vyškově, taky 12, Břeclav hlásí 10,5, Žďár nad Sázavou, tam je stále zima, tam je necelých 7 stupňů, odpoledne to bude 17 až 20 a odpoledne lokálně slabší přehánky, ale spíše v severní a západní části kraje.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Řidiče čeká o víkendu omezení dopravy kvůli přestavbě křížení dálnic D1 a D2. Kvůli pracím budou moct řidiči na D2 jezdit v každém směru pouze jedním pruhem. V sobotu a v neděli se navíc úplně uzavře Kaštanová ulice po dálnicí D1. V Moravském krasu už 30 let roste buk albín, strom, který neumí fotosyntézu a neobsahuje žádný chlorofil, měří jen 45 cm. Živiny podle odborníků pravděpodobně čerpá pomocí podzemních hub. Sněmovna propustila do třetího čtení novelu stavebního zákona od zástupců vládní koalice. Má především zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Nad všemi návrhy ještě musí zasednout hospodářský výbor. Zastupitelé Žďáru nad Sázavou včera schválili memorandum o spolupráci se státem při přípravě, výstavbě a provozu multifunkční haly s rychlobruslařskou dráhou ve městě. Po krátké diskuzi pro návrh zvedlo ruku všech 23 hlasujících, nikdo nebyl proti. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
0: Za 10 minut bude 7:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
4: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Radio Krokodýl.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Tradiční akce pro celou rodinu. Kunštátský svátek řemesel a ušlechtilé krásy koní nabízí i letos bohatý a zajímavý program. Můžete se těšit na koně ve volnosti, zápřah dvojspřeží i čtyřspřeží, výcvik kyrysníků, práci s lasem, taneční vystoupení, ale také na tradiční jarmark, dětské dílničky a spoustu dalších atrakcí. Kunštátský svátek řemesel se koná již tuto sobotu a neděli v Panské zahradě v Kunštátě.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Tvůj pocit po projektu?
14: Jipi!
15: Jé!
13: Jé!
14: Jipi, jipi!
13: Hornbach. S námi to zvládnete.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
21: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
22: Je dobré mít spolehlivého přítele.
23: Vaše nejvěrnější rádio.
24: Stále s vámi.

0: Jižní Moravě.
1: Přátelé, nesejte doma za pecí tenhle víkend, jako dneska, zítra, pozítří se toho děje opravdu velká spousta.
2: Ano, je doslova nabouchaný ten víkend. No a dnes po celý den na náměstí Svobody se bude konat Den policie a víc už prozradí mluvčí Pavel Šváb.
3: Zveme zvláštní posluchače Rádia Krokodil na Den policie na náměstí Svobody. Jednak se tam setkají se svým známými moderátory z rádia, ale uvidí kromě toho, co každý rok, i něco navíc. Budou tam atraktivní disciplíny mezinárodního policejního mistrovství speciálních pořádkových jednotek. Bude tam koncert hudby Hradní stráže a policie České republiky, kde zazní známé rokové a filmové melodie. Nemůžeme opomenout ani přísahu ve 14 hodin, kde slavnostně složí služební slib naší nováčci. No a celý den tam uvidí policejní techniku, jak historickou, tak současnou, moderní. Budou tam i kolegové ze zahraničí se svými vozy, takže si mohou nakouknout i na to, jak vypadají auta v zahraničí a mohou si je prohlédnout. No a v sobotu se všichni těšíme, že se potkáme na Pánské Líše, kde od 9 hodin probíhá mezinárodní policejní mistrovství v jezdectví. A tam už je klasický program, jednak skokové derby dopoledne, odpoledne potom speciální policejní parkour a spousta doprovodného programu, jak pro děti, tak i pro dospělé.
1: Tolik policejní mluvčí Pavel Šváb o tom, co se dneska bude dít, jinak na Svoboďáku to dneska startuje již v 9 hodin.
2: A bude to moderovat tady kolega Tonda, i na něj se můžete jít podívat.
1: Já tam nebudu skákat jako koník, já budu jenom stát a dívat se.
2: No, vidíme.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Je přesně 7:30, na silnice vyrazíme společně s Lenkou.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů mezi 178 a 196 km. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Pomalu se jede na příjezdu do Kuřimi od Čebína a v Uherském Hradišti v ulici Jana Evangelisty Purkyně se srazila dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezd na jedním pruhem.
1: Pozor, dejte na Vyškovsku v Ivanovicích na Hané. Ulici Osvoboditelů se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 8:04, jdeme za dětmi.
2: Přesouváme se do školky v Králově Poli a ptáme se, kdo je to pediatr.
3: Policie. A taky hasiči. On chodí do školky. Dětské nemocnici, pediatrové, oni léčí nás děti. A ve vojenské to mám jména. Vojáky.
1: Myslíš, že ve vojenské nemocnici je voják policista, voják pediatr?
2: Tak můžeme se tam jít vypravit a zjistit to.
1: Dobře, děkujeme děti, podnětné odpovědi jsme slyšeli.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: Jo.

0: Kristýna Love na kroku dílu Hit z roku 1988 a teď se 8 minut po půl 8 pojďme podívat, jaké nás čeká počasí. Z těch aktuálních teplot, které jsou v Břeclavi 11, v Brně 13, v Žaru nad Sázavou 9, se nám to odpoledne dostane na 17 až 20 stupňů. Ráno a dopoledne se očekává malá oblačnost, výskyt lokálních mlh. Pozor na některých místech. Jinak během dopoledne začne oblačností přibývat, postupně bude oblačno až zataženo a lokálně se vyskytnou slabší přeháňky, spíše ale v severní a západní části kraje.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Podchod, který propojuje novou halu Královopolského nádraží v Brně s nástupištěm, nově zdobí malby od umělců barvou proti šedi. Základem díla jsou podle autorů tři geometrické prvky v různých barvách a uskupeních, které zdůrazňují propojení minulosti a budoucnosti drážní dopravy. Ministerstvo zdravotnictví se musí znovu zabývat žádostí o odškodnění za sterilizaci provedenou v roce 2001 v Žatecké nemocnici. Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti ženy, která žádost podala opakovaně, ovšem ministerstvo se jí už podruhé nechtělo zabývat, což byla chyba. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se odvolala proti rozhodnutí federálního soudu, které nařídilo odstranit jméno současného šéfa Bílého domu z názvu Kennedyho centra, informovala o tom agentura Reuters. Mexičtí fotbalisté včera zahájili 23. světový šampionát výhrou nad Jihoafrickou republikou 2-0. Druhý zápas ve skupině A mezi českými a korejskými fotbalisty dnes vyhrála Korea 2-1. Jediný gól české reprezentace dal Ladislav Krejčí. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
0: Pozorujte v téhle chvíli na silnici 373 na Blanensku u obce Žďár. Tam se řeší nehoda osobního auta do stromu. Záchranáři míří na místo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Už brzy Tiki Taka Live.
6: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
5: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
6: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
7: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
11: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
13: Tvůj pocit po projektu?
14: Yippie!
15: Yeah!
14: Yeah!
16: Yippie, yippie! Yippie!
13: Hornbach, s námi to zvládnete.
15: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
17: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
18: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
21: Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: another. Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Projď se na kolečkových bruslích, koloběžkách, Brnem za hudebního doprovodu Krokodýla po klasických silnicích není úplně běžné. Dneska večer to půjde. Kde pojedeme? Kde je sraz?
2: Tak startujeme z ulice Tkalcovská v centru Brna a projdeme labyrintem starých Židenic a taky projdeme celé Černovice až na Paměrovo náměstí a odtud se budeme vracet jinou cestou zpátky na místo startu.
1: Tak přijďte, vemte kámoše, sraz je v 19.30 u Alberta na ulici Tkalcovská.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Capital City Safe and Sound na rádiu Krokodýl 3 minuty před 8 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Město Hrušovany nad Jivišovkou vás zve na hrušovanské slavnosti. V sobotu 13. června se můžete těšit na skvělé koncerty pod širým nebem. Nivničanka, skupina No Name, tenor David Uličník, Pavel Calta nebo kapela Vicomte. Skejklíři a komedianty se vrátíte do doby císaře pána. Budete mít možnost obdivovat obrazy místních umělců a po celou dobu pro vás budou kuchaři připravovat street food z celého světa. Vstupenky neřešte, stačí dorazit. Těšíme se na vás 13. června v Hrušovanech nad Jivišovkou.
1: Rádio Krokodýl. Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
0: Za půl minuty bude 8 a Katka má připravené zprávy. Dobré ráno.
8: Pěkné ráno. V Zoo Brno budou od zítřka k vidění dvě nové lední medvědice. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 8 na rádiu Krokodýl David Guetta, tedy svým Satou Sendai. Peter André. A taky Miraj. Venku krásně jasno, ale trochu chladno. V centru Brna 13 stupňů, Vyškov hlásí 11,5, Břeclav 12, Znojmo 11, Žďár nad Sázavou stupňů 9. Odpoledne čekáme 17 až 20 a odpoledne na večer lokálně slabší přehánky, ale spíše v severní a západní části kraje.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Je 8, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: V brněnské zoo se první týden rozkoukávají dvě nové lední medvědice, které přicestovaly z Dánska. Podle zoo se jim daří dobře, rychle si zvykají. Návštěvníci je poprvé uvidí zítra. Zoo zároveň slavnostně otevře opravený a rozšířený výběh, ve kterém jsou medvědice umístěné.
1: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
8: 130-metrová lávka přes řeku Moravu u Rohatce má stavební povolení od slovenské strany, na to české však stále čeká. Pokud jej obec do konce června nezíská, nebude moc požádat o dotaci, která je vypsaná do půlky července.
1: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
8: Mezi zbraněmi odevzdanými při zbraňové amnestii na Vysočině je i vodou chlazený kulomet, vyrobený v roce 1942 v Austrálii. Majitel, který se věnuje vojenské historii, ho bude chtít řádně zaregistrovat. Zbraňová amnestie je vyhlášena od ledna do června. Útočník Tampa Bay Nikita Kučerov získal podruhé v kariéře Hartovu trofej pro nejúžitečnějšího hráče NHL. Ruský hokejista, který byl mezi trojicí finalistů po třetí v řadě, se prestižního ocenění dočkal znovu po 7 letech.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Lenka.
2: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. V Brně je ucpaná Knížská ulice ve směru do centra. Kolona je na Poříčí před Vídeňskou ve směru na Židenice. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
0: Lenko, děkujeme. Pozor taky dejte v Brně v křižovatce ulic Sportovní Rajsigova. Srazila se tady dvě osobní auta a je tam silný provoz.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: před víkendem naplnit peněženku, nebylo by to špatné.
1: To by se hodilo takových 105 350 korun, které nabídneme za náš krokodýlí zvuk už za pár minut. Buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vaším problémem je nikotin. Ale pane doktore, já vůbec nekouřím. Aha, tak to bohužel značně komplikuje diagnózu.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Zopakujeme si pravidla naší soutěže. Hrajeme o peníze. Telefon je vždycky vypnutý během těch dvou písniček po zprávách a zapíná se až v jeden okamžik, aby měli všichni stejné startovací podmínky. Volat tedy dopředu, tak jako spousta z vás teď, je opravdu úplně zbytečné.
2: A volat 603 103 103 můžete ve chvíli, kdy řeknu teď, takže teď.
1: A už tady někdo je. Kdo je nejrychlejší? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Dana z Brna.
1: Dano, dobrý den, jaký máte plán na víkend?
3: No, budeme lítat po obchodech.
1: Co budete kupovat?
3: Kuchyň plánujeme.
1: Tak to je krásné plánování a krásné nakupování. Asi by se ta kuchyň nakupovala líp, viďte, kdybyste měli v kapse
3: ty prašu. Ježiš, tak to bylo nádherný.
2: No 105 350 korun ve hře, tak my vám ten zvuk připomeneme.
1: Zní takhle.
2: A ptáme se na váš tip.
1: Co to je?
3: Já bych zkusila chození po zmrzlým ledu, když se jako šlápne.
1: Rozumím.
3: Na ten zmrzlej sníh a takhle, že se překračuje.
1: Chápu. Jdeme se projít po ledě, co říká arbitr?
2: Ne.
1: Vzhledem to nemá nic společného.
2: Zase nic.
1: Tak kuchyň za vlastní, mějte se moc hezky.
3: Mějte se krásně.
2: Hezký pátek.
1: Naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

Co tato pájka spojí, ty nerozděluj. Ano, pájecí potřeby nyní v Pro X 2000. Páječky, plynové kartuše, cín, hadice, pájecí kladívka, letovací vody, to vše zakoupíte už nyní v prodejnách Pro X 2000, kde vám také rádi poradíme s výběrem. Pájky a veškeré příslušenství u Pro X 2000 CZ.

0: David Guetta, tedy Swims a Toucent a i tady u nás na Krokodýlu 19 minut po 8 hodině venku. Máme hezky, možná na někoho trochu chladněji. V centru Brna máme 14,5 stupně, Vyškov hlásí 13, Břeclav i Hodonín hlásí 13 stupňů, ve Žďáru už je skoro 10. Odpolední teploty maximální 17 až 20 a odpoledne lokálně slabší přehánky spíše v severní a západní části kraje.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Festival umění ve veřejném prostoru Brno Art Open letos zavede návštěvníky do Denisových sadů a jejich okolí. Představí tvorbu 15 umělců a kolektivů z Česka, Slovenska a Maďarska. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch včera prezidenta Petra Pavla seznámil s připravovanou legislativou ve zdravotnictví, která zavádí například povinné elektronické žádanky nebo vedení elektronické lékařské dokumentace. Řešili také financování zdravotnictví a přesun protidrogové agendy z úřadu vlády. V Německu začal soud kvůli nelegálnímu vyvezení odpadu do Česka. Stanul před ním majitel německé firmy a český řidič. Černé skládky se předloni objevily v brněnských Horních Heršpicích i na severu Moravy. Německé úřady zajistily jen částečný odvoz. Mexičtí fotbalisté včera zahájili 23. světový šampionát výhrou nad Jihoafrickou republikou 2-0. Druhý zápas ve skupině A mezi českými a korejskými fotbalisty dnes vyhrála Korea 2-1. Jediný gol české reprezentace dal Ladislav Krejčí. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
4: Za kolik bereš?
5: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
4: A proč ještě nejezdíš elektricky?
6: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
7: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
8: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
9: Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
10: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
9: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
11: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
12: Tvůj pocit po projektu?
13: Jipi!
14: Jo!
12: Jo!
13: Jipi,
14: jipi!
12: Hornbach, s námi to zvládnete.
15: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
17: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Mluvili jsme o tom, že je spousta akcí, prosím pěkně, dnes a v sobotu na brněnském výstavišti uvidíte Transport Show, což jsou nablízkané traky a taky třeba nejnovější autobusy. Vstup je úplně zdarma.
2: No pozor, poprvé Brnem projde spanilá jízda tahačů s Rádiem Krokodýl a vítuj za pořadatele Transport Show Vojtěch Máša.
3: Poprvé v Brně uvidíte i spanilou jízdu kamionu, jsou to tahače krásné, které v pátek vyjedou z brněnského výstaviště v 17:45 hodin. V 18 hodin přijedou na náměstí Svobody. Je to ve spolupráci s Rádiem Krokodýl, jsme za to rádi. Budou hodinu se fotit, uvidíte nádhernou show na náměstí Svobody. V sobotu vyjede zase spanilá jízda tahačů kamionu, prostě uvidíte všechny v 13:45 z brněnského výstaviště, opět přijedou ve 14 hodin na náměstí Svobody. Jsou tam do 15, vrací se zpátky a pokračujeme zase dalším obrovským programem pro všechny rodiny a děti.
1: Takže dneska v centru na Svoboďáku v 6 hodin a zítra ve 2 Transport Show a je to zadarmiko. Teď pojďme na silnice.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Co tam je nového, to nám prozradí Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů mezi 178 a 196 km. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. V Brně je ucpaná Kněžská ulice ve směru do centra. Kolona je na Poříčí před Vídeňskou ve směru na Židenice.
1: Kolona na D1 od Prahy k Brnu už je skoro na půl hodiny. Je to opravdu velmi, velmi dlouhé. Jinak taky máme hlášenou dopravní nehodu, skoro řekl bych v centru, a to křižovatka ulic Sportovní Rejsigova. Tam se srazila dvě osobní auta.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A je čas vyrazit mezi nejmenší posluchače Krokodýle.
2: A našich nejmenších se ptáme, proč lidé nosí brýle, a to mě docela zajímá, protože Kačenka je má tež.
1: Hlavně přeleštit, jo?
3: Když se viděli moc daleko.
4: Třeba když někdo má špatný oči, to aby viděl.
5: Protože oni mají špatný oči a starý lidé už nosí taky a moje mamka třeba nosí taky.
6: A moje sestřenice se taky.
7: Můj teďka si měl vzít taky brýle, ale jim se strašně bojí, protože on si to měl vzít od doktorky a už furt se bojí, furt si to nechce vzít vůbec.
2: Takže z toho vychází, že jsi stará, říkali staří
1: lidé.
2: Já
1: jsem to chtěla říct, taky konečně to někdo řekl nahlas. No.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Na Krokodýlu v 8 hodin 40 minut předpověď počasí, tak zatím máme v centru Brna krásně slunečno, během dopoledne začne oblačnost ale přibývat a postupně bude oblačno až zataženo a lokálně se vyskytnou slabší přeháníky, teploty 17 až 20 stupňů. Teď už Peťa a krátké zprávy.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Hezké ráno. Řidiče čeká o víkendu omezení dopravy kvůli přestavbě křížení dálnic D1 a D2. Kvůli pracím budou moci řidiči na D2 jezdit v každém směru pouze jedním pruhem. O víkendu se navíc úplně uzavře Kaštanová ulice pod dálnicí D1. Zastupitelé Žďáru nad Sázavou včera schválili memorandum o spolupráci se státem při přípravě, výstavbě a provozu multifunkční haly s rychlobruslařskou dráhou ve městě. Po krátké diskuzi pro návrh zvedlo ruku všech 23 hlasujících. Nikdo nebyl proti. Spojené státy chtějí výrazně omezit své síly v Evropě, mimo jiné snížit o třetinu počet stíhaček F-16 a F-15E nebo stáhnout tankovací letouny. Dnes o tom s odvoláním na nejmenované evropské představitele napsal list The New York Times. Hokejisté Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4-2 a ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3-2. Útočník Golden Knights Tomáš Hertl měl jednu asistenci. Tolik přehled zpráv, pěkné ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
8: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
9: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
8: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
9: No přece od Klimastylu z Hodonína.
10: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
11: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
12: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
11: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
12: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
11: To chci.
12: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa, to dobré začíná u nás.
14: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
15: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
16: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
20: No je to nejlepší po ránu.

0: 8 hodin a 48 minut. Ladíte krokodýla ve chvíli, kdy pro vás máme jednu pozvánku.
1: A více vám představí policejní mluvčí David Chaloupka.
2: Dobré dopoledne. Dnes vás srdečně zvu na Brněnské náměstí Svobody, kde jsme pro vás připravili pestrý program k příležitosti 35. výročí založení Policie České republiky. Ukážeme vám nejen nejmodernější, ale i historickou policejní techniku. Chybět nebudou ukázky práce pyrotechniků, potápěčů ani dopravní a pořádkové služby. Dopoledne zpestří atraktivní disciplíny mistrovství speciálních pořádkových jednotek. Ve 14 hodin pak slavnostně složí slib naši noví policisté. Následovat bude koncert hudby Hradní stráže a Policie České republiky. Den vyvrcholí v 16 hodin slavnostním defile jízdních jednotek z celé Evropy. V sobotu se program přesune na Panskou Líchu, kde od 9 hodin odstartují závody jízdní policie. Čeká vás napínavé skokové derby i atraktivní policejní parkour, při kterém jezdci s koňmi překonávají náročné překážky, včetně průjezdu ohněm nebo střelby ze sedla. Chybět nebudou ani další ukázky psovodu a speciálních jednotek. Přijďte s námi oslavit Den policie, začínáme už v 9 a těšíme se na vás.
0: Tolik s pozvánkou na Den policie, její mluvčí David Chaloupka, přejeme hezký pátek.
3: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: hit z filmu Flashdance a Irene Cara tady u nás na Krokodýlu v 8 hodin 650 minut. Se mnou už taky Petra, máme další zprávy. Ahoj.
1: Hezké dopoledne a ze staré osady by se mohlo stát nové centrum Židenic. Podrobnosti o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Muzikál Miller, život na dva tahy, nabízí hudební scéna Městského divadla Brno v 17 hodin. Hru Masaryk uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno ve 20.30.
2: Rádio Krokodýl.
5: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
6: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
5: To bude lepší než hodina přírodopisu.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
11: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Rádio Krokodýl.
12: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 9. z Krokodýla 90ky v 9 a budou Deep Blue Something. Těšte se na Daft Punk. Dáme si i Snap. A taky další a další 90ky. Teď máme přesně minutu před 9. hodinou.
13: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo.
14: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: To sluníčko, které nám dnes od brzkého rána velmi přeje, během dopoledne vystřídá oblačná obloha, postupně bude oblačno až zataženo a lokálně se vyskytnou slabší přeháňky, teploty maximálně kolem 20 stupňů.
15: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 9 hodin, hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ze staré osady by se mohlo stát nové centrum Židenic. Porota vybrala vítěze urbanistické soutěže na proměnu jednoho z nejrušnějších dopravních uzlů v Brně. Vítězný návrh počítá s náměstím, tržnicí i parkem. Rušné ulice Svatoplukova a Gajdošova by se mohly proměnit v městskou třídu se stromořadími.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Letošní 79. ročník pálavského vinobraní v Mikulově letos jako novinku zavádí čistě řemeslnou uličku s ukázkami tradičních řemesel, druhou malou scénu v amfiteátru a po 5 letech obnoví mobilní aplikaci. Vinobraní se koná od 11. do 13. září.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: V bývalé kotelně v Dubňanech vzniknou nové ordinace pro dva zubaře. Pro zhruba 4000 lidí to znamená, že už nebudou muset za zubaři dojíždět do jiných měst. Ordinace by se měly otevřít příští rok v březnu. Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřence trenéra Miroslava Koupka poslal v utkání skupiny A po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Česká reprezentace se vrátila na mistrovství světa po 20 letech. Ve druhém zápasu se utká ve čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou, která na úvod podlehla Mexiku.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Sledujeme z vás taky, co se děje na silnicích, prozradí to Lenka.
16: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. V Brně křižovatce ulic Sportovní a Rejsigova bourala dvě osobní auta. Očekávejte silný provoz. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 9:59, krásné páteční dopoledne přeje Katka Horáková. K svátku všechno nejlepší Antoním a Táňám, ať se vám dneska dobře daří a posíláme vám všem 9:90.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nikdy nerozbalujte dárky před odchodem hostí. Pokud tak učiníte, tak už nikdy je nebudete moct někomu z těchto hostí dát jako dar vy.

0: kde uvidíte nablízkané treky a nejnovější autobusy. A pozor, vstup je zdarma. Navíc poprvé Brnem projede spanilá jízda tahačů s rádiem Krokodýl a víc už za pořadatele Transport Show prozradí Vojtěch Máša.
1: Poprvé v Brně uvidíte i spanilou jízdu kamionu. Jsou to tahače krásné, které v pátek vyjedou z brněnského výstaviště v 17.45 hodin. V 18 hodin přijedou na náměstí Svobody. Je to ve spolupráci s rádiem Krokodýl, jsme za to rádi. Budou hodinu se fotit. Uvidíte nádhernou show na náměstí Svobody. V sobotu vyjede zase spanilá jízda tahačů kamionu. Prostě uvidíte všechny v 13.45 z brněnského výstaviště. Opět přijdou ve 14 hodin na náměstí Svobody. Jsou tam do 15, vrací se zpátky a pokračujeme zase dalším obrovským programem pro všechny rodiny a děti.
0: To bude ale podívaná. Tak tolik Vojtěch Máša za Transport Show na brněnském výstavišti a spanilou jízdu tahačů hned dvakrát s krokodýlem, která bude k vidění v centru Brna na náměstí Svobody. Připomínám, dneska v 18 hodin a zítra ve 14 hodin. Tak si to nenechte ujít a teď mějte dál hezké dopoledne přesně v 9 hodin a 19 minut.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: Tašky, folie i okapový systém máme, ale je to jediné, co potřebujete pro vaši novou střechu. Navštivte prodejny ProEx 2000, kde nakoupíte i veškeré příslušenství, jako vrtáky do dřeva i betonu, šrouby, řezné kotouče, kladiva, nářadí, hykoky, nýtovací kleště a mnoho dalšího. Vše pro vaši střechu pod jednou střechou. ProEx2000.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Za kolik bereš?
6: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
5: A proč ještě nejezdíš elektricky?
7: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
8: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
9: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveřích Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
10: Už brzy Tiki Taka Live.
11: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
12: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
13: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
15: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90.

0: do 16. června. Kaufland.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Je 9 hodin 630 minut, ať nám ten pátek pěkně pohodově utíká, tak si ho pojďme zpříjemnit nějakou tu výhrou. Jdeme soutěžit, moji milí, můžete volat studio 603 103 103. Mám tady ukázku známého hitu a stačí odhalit, kdo to zpívá, nebo jenom název písničky. A mám pro vás dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku. Jde o ohňostroj, který proběhne 1. července od 22:30. Tak nejrychlejší z vás může volat studio, linka je volná, je vám k dispozici a já vám tu ukázku hitu, který určitě dobře znáte, pustím. Tak někoho už tam máme. Hezké dopoledne, Krokodýl Katka, kdo se dovolal?
3: Dobrý den, telefonu
2: Míša. Míšo, já vás zdravím, voláte z práce?
3: Ze zahrádky.
2: Ze zahrádky, tak to se máte bezvadně. Není vám tam trošku zima ještě?
3: Ne.
2: Zahřejte se prací, že jo?
3: Asi nějak tak.
2: Tak Míša, připravená, můžu spustit ukázku?
3: Můžem.
2: Tak jdeme na to, držím pěsti.
0: 3, 2, 1, go!
2: No, slyšeli jsme to. A víme, kdo to zpívá?
3: Anastasia.
2: Anastasia to není. Tak Míšo, je mě to líto i přes to hezký pátek. Naschledanou.
3: Vám taky, naschledanou.
2: Naschledanou. No a linka opět odblokována, je vám k dispozici, je volná. Tak kdo ví, kdo poznal tu ukázku, už asi zřejmě volá a tuší, kdo tam. Hezké dopoledne, Krokodýl.
4: Dobrý den, u telefonu Lucie.
2: Lucie, zdravím vás, vy jste poznala?
4: No, myslím si, že to je Cheerleader.
2: Ano, a je to název písničky, anebo to zpívá nějaká kapela či zpěvák?
4: To je název písničky.
2: Ano, je to název písničky a zpívají to OMI. Ano, poznala jste to naprosto správně a to znamená, že půjdete na ozvučenou tribunu na ohňostroj, tak vám blahopřeju.
4: Tak moc děkuju.
2: Tak si to užijte hezky, někoho vemte sebou a teď si dáme OMI úplně celé. Hezké dopoledne, naschledanou.
4: Naschledanou.

0: Jamajský zpěvák, který si říká OMI a jeho hit Cheerleader dneska odhalila na jedničku Lucka, tak ještě jednou velká gratulace. No a před námi další devadesátky po deváté. Budou vítas taky Mr. President. A nebo Blink 182. Tak si tyto hity nenechte ujít a mějte dál hezké páteční dopoledne v 9 hodin 41 minut.
1: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
2: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
1: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
6: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusu novým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: -70%. Opakuji, výprodej až -70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
9: Víme první, co se děje v Brně.
8: Víme, jak bude.
9: Aktuální počasí.
8: A víme, jak to jezdí na Jižní Moravě.
9: Nejrychlejší dopravní servis.
8: Víme první.
10: Už 30 let.
8: Stále s vámi.

0: dnešní 99 už jsou v této chvíli minulostí, blíží se 10. hodina a s ní na krokodýlu i Petra Papančevová a další zprávy.
1: Hezké dopoledne, v Brně dnes začíná festival umění ve veřejném prostoru Brno Art Open, i o tom už za chvilku.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Prázdninové Brno. Příměšťáky Bruno.
8: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: Rádio Krokodýl.
11: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po desáté z Krokodýla Ava Max a David Guetta. Taky bude Limal. A nabídneme činasky.
12: My máme rádi víno, milujeme krásné ženy.
0: Za 2,5 minuty bude 10 hodin.
13: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
10: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Vstup do pátečního dne sice velmi chladný, za to slunečný, nicméně během dopoledne se začne objevovat to oblačnost, bude postupně přibývat na oblačno až zataženo a lokálně se vyskytnou slabší přeháníky spíše v severní a západní části našeho kraje. Teploty od 17 po 20 stupňů.
14: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
10: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké dopoledne.
10: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Festival umění ve veřejném prostoru Brno Art Open, který pořádá TIC Brno, zve ode dneška až do 11. října znovu do ulic města. Letošní ročník s názvem Splněná proroctví provede návštěvníky Starým Brnem. Od hlavního nádraží přes Denisovy sady až k Pekařské. Na skále pod Petrovem je například upevněná obří skrýž z alobalové tkaniny od Lucie Tkáčové, která volně připomíná vlaštovčí hnízdo. Počet obyvatel České republiky se v prvním čtvrtletí snížil o téměř 20 tisíc na 10 milionů 896 tisíc 3 osoby. Důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Dnes to oznámil Český statistický úřad. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se odvolala proti rozhodnutí federálního soudu, které nařídilo odstranit jméno současného šéfa Bílého domu z názvu Kennedyho centra. To doplnilo Trumpovo jméno do svého názvu v prosinci po rozhodnutí správní rady. Soud ale koncem května rozhodl, že o přejmenování kulturní instituce pojmenované po prezidentovi Kennedym může rozhodnout pouze kongres. Čeští volejbalisté se dnes v Jihlavě utkají ve třetím utkání Evropské ligy s Bosnou a Hercegovinou a budou hájit neporazitelnost v soutěži. Budou mít přitom už k dispozici nahrávače Luboše Bartuňka, který na prvním miniturnaji před týdnem v Maďarsku chyběl kvůli narození dítěte. V Horácké aréně se dnes začne hrát v 18 hodin.
10: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Co se aktuálně děje na silnicích, tak to sleduje Martina.
15: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Třebíči v křižovatce ulic Hrotovická a Sportovní brzdí provoz nehoda osobního auta s nákladním, počítejte se zdržením. Na D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 168. a 196. kilometrem. Mezi Ostrovačicemi a Popůvkami zpomalují i osobní auta. Na trase z Litomyšle na Moravskou Třebovou na kruhovém objezdu u odbočky na Svitavě blokuje provoz nákladní auto. Kolona tam má zhruba 0,5 kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
3: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
10: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: desátá hodina, Katka Horáková s vámi přeji krásné páteční dopoledne a já vás už za malý moment pozvu na dnešní podvečerní s Dubrnem s Krokodýlem, tak se nás držte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane doktore, prosím, pomozte mi s mým mužem. Často mu několik hodin něco vysvětluji a pak zjistím, že buď vůbec nevnímal, nebo všechno zapomněl. Ale paní, to není vada, to je boží dar.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Pokud už jste vytáhli kola ze sklepů, je to moc dobře, protože dneska se s námi můžete na kole pěkně provětrat. Dnes nás čeká velká jízda Brnem na kolech, ale taky bruslí.

0: Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
1: Zastavte se na chvíli. Vypněte svět kolem. Uvolnění těla i mysli, vědomý dotek a hluboká relaxace pro muže, ženy i páry. Individuální a diskrétní přístup, kde si dopřejete klid a rovnováhu. To jsou tantrické masáže Sisi. Objednávejte se na sisi@masaje.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Už brzy Tiki Taka Live.
4: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
3: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
4: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Pojďme si na krokodýlu dopřát obídek doslova za pár kaček. A tak dnes vybíráme brněnský restaurant Havana. Nabízí selskou polévku a smažené kuřecí mini řízečky. K tomu šťouchané brambory s cibulkou. To vše za stovku. Vaše peněženka i vaše srdce a žaludek zaplesá, tak dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Novinka od Evy Perné a Mira je Vzpomeneš si tady u nás na Krokodýl v 10 hodin a 37 minut.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Nablízkané treky a nejnovější autobusy uvidíte ode dneška tady u nás v Brně. Pokud patříte mezi fanoušky, tak si dnes i zítra užijete transport show na brněnském výstavišti a pozor, vstup je tam zdarma. Navíc poprvé Brnem projde spanilá jízda tahačů s rádiem Krokodýl. No a víc už nám prozradí za pořadatele Vojtěch Máša.
2: Poprvé v Brně uvidíte i spanilou jízdu kamionu. Jsou to tahače krásné, které v pátek vyjedou z brněnského výstaviště v 17:45 hodin. V 18 hodin přijdou na náměstí Svobody. Je to ve spolupráci s rádiem Krokodýl, jsme za to rádi. Budou hodinu se fotit, uvidíte nádhernou show na náměstí Svobody. V sobotu vyjede zase spanilá jízda tahačů kamionu. Prostě uvidíte všechny v 13:45 z brněnského výstaviště. Opět přijdou ve 14 hodin na náměstí Svobody. Jsou tam do 15, vrací se zpátky a pokračujeme zase dalším obrovským programem pro všechny rodiny a děti.
0: Tak to byl Vojtěch Máša za transport show na brněnském výstavišti a spanělou jízdu tahačů hned dvakrát s rádiem Krokodýl. Ještě jednou připomínám, na Svobodějáku dneska v 18 hodin a zítra ve 14 odpoledne. Bude to velká paráda, u toho musíte být.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
4: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla Člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
3: To bude lepší než hodina přírodopisu.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
5: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
6: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
7: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
6: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
7: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
6: To chci.
7: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
8: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Partlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
9: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
0: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit za hitem.

0: Ladíte krokodýla, tohle je Rafaela Kara, krátce před 11. Pěkné dopoledne přeje Katka, se mnou je taky Petra, jdeme na zprávy.
1: Hezké dopoledne, veterinární zpráva řeší další případ psů z množírny, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Město Hrušovany nad Jivišovkou vás zve na hrušovanské slavnosti. V sobotu 13. června se můžete těšit na skvělé koncerty pod širým nebem. Nivničanka, skupina No Name, tenor David Uličník, Pavel Calta nebo kapela Vicomte. Skejklíři a komedianty se vrátíte do doby císaře pána. Budete mít možnost obdivovat obrazy místních umělců a po celou dobu pro vás budou kuchaři připravovat street food z celého světa. Vstupenky neřešte, stačí dorazit. Těšíme se na vás 13. června v Hrušovanech nad Jivišovkou.
3: Rádio Krokodýl. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Pro Moravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině z Krokodýla ale Farben. Taky nabídnu Kylie Minogue. A chybět nebude divokej Bill.
6: Asi takovej pocit, jako je bodutí nožák. Asi takovej pocit.
0: Za 3/4 minuty bude 11.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo.
8: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes teploty maximálně kolem 20 stupňů a bude postupně oblačno až zataženo a lokálně se vyskytnou slabší přeháníky. Tak deštník sebou.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Veterinární zpráva řeší další případ psů z množírny. Tentokrát jde o 64 zvířat z Modřic na Brněnsku. Po ošetření můžou psi do adopce, protože se jich majitel vzdal. Odlišná situace je v Odrovicích na Břeclavsku. Přes 150 psů, které úřady zabavily loni, tam stále čeká na rozhodnutí. Péče o ně stojí město 100 000 korun měsíčně. 44-letá žena v Bílině podle policie o víkendu slovně a fyzicky napadla ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou. Policie vyloučila politický motiv. Konflikt se obešel bez zranění. Mrázová byla před nástupem do ministerské funkce v Bílině starostkou. Americký prezident Donald Trump uvedl, že se viceprezident Vance o víkendu zúčastní podpisu dohody s Íránem v Evropě. Trump už v podvečer řekl, že kvůli významnému pokroku v jednáních odvolává chystané bombardování Íránu, přičemž dodal, že brzy oznámí místo a termín podpisu dohody. Hokejisté Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4-2 a ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3-2. Útočník Golden Knights Tomáš Hertl měl jednu asistenci. Důležitou roli ve čtvrtečním utkání sehrál ruský útočník Hurricanes Andrej Svečnikov, který dvakrát skóroval.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné dopoledne z Krokodýla, taky vám, milí šoféři, co se aktuálně děje na silnicích, ví Martina.
10: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Přerušovaná kolona je na dálnici D1 mezi Domašovem a Brnem ve směru od Prahy. Na D1 na 212. kilometru směrem od Vyškova na Brno stojí v jízdním pruhu porouchané nákladní auto, projíždějte tam opatrně. Na příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta vás čeká kilometrová kolona a na trase z Litomyšle na Moravskou Třebovou na kruhovém objezdu u odbočky na Svitavy brzdí stále provoz nákladní auto. I tam má kolona kilometr. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
11: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Krásný pátek, 2 minuty po 11. Před námi krokodýl cestovatel. Tentokrát vyrazíme na nejstarší světskou stavbu na území Brna. Podrobnosti už brzy a soutěžíme o vstupenky na ozvučenou tribunu během ohňostrojů na přehradě, tak buďte s námi a nenechte si to ujít a užijte si Coldplay.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Pane doktore, prosím, pomozte mi s mým mužem. Často mu několik hodin něco vysvětluji a pak zjistím, že buď vůbec nevnímal, nebo všechno zapomněl. Ale paní, to není vada, to je boží dar.

0: Nachází se v blízkosti Zeleného trhu na Radnické ulici. V průjezdu věže této budovy je nainstalováno brněnské kolo a taky drak, ke kterým se váže několik brněnských pověstí. Tak myslím si, že víte...
1: Je to Radnice.
0: A která? Musí tam to přídavné jméno, bych tam ještě potřebovala.
1: Stará Radnice.
0: Stará Radnice, no jasně, naprosto správně, Stará Radnice s krokodýlem a s kolem. No a já vám samozřejmě blahopřeju, půjdete na ohňostroje na ozvučenou tribunu.
1: Výborně, moc krát děkuju.
0: Rádo se stalo, hezký pátek, nashledanou.
1: Děkuju, nashled.
0: A vám všem krásné páteční dopoledne přesně v 11 hodin a 20 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Nové Brno, příměšťáky Bruno.
5: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
8: Nepoznávám své známé v dálce.
7: Vidím to na žejdla.
9: Při čtení se mi mlží písmena.
7: Vidím to na žejdla.
10: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
7: Vidím to na žejdla.
11: Při řízení mám neostrý pohled.
12: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
13: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
14: A proč?
15: Mrknout se na auto.
14: A proč?
16: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
17: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
18: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
19: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
20: Čerstvé jako z Kauflandu.
21: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
22: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
23: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
24: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
25: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
26: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
27: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
28: Je dobré mít se kam vracet.

0: Zdraví krokodýl.
1: Na aktuální otázky ohledně tantrických masáží nám odpovídá Sylvie Zahradníková, profesionální masérka a koučka intimity. Kde probíhá tantrická masáž?
2: Masáž probíhá v masážním studiu v centru Brna v diskrétním příjemném prostředí. Prostor sdílí pouze klient a masér. Je možnost si objednat mobilní masérku na vaší firemní akci. Lze se objednat také přes webové stránky, telefonicky, popřípadě přes sociální sítě. Čeká na vás skvělý tým masérů a masérek. Objednávat se můžete na webu sisi-masáže.cz.
3: Zastavte se na chvíli. Vypněte svět kolem. Uvolnění těla i mysli, vědomý dotek a hluboká relaxace pro muže, ženy i páry. Individuální a diskrétní přístup, kde si dopřejete klid a rovnováhu. To jsou tantrické masáže Sisi. Objednávejte se na sisi-masáže.cz.
4: Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Připravit si telefony do ruky a pomaličku vyťukávat 603 103 103. Můžete volat teď na lince Krokodýla, okamžitě obsazeno. Mám tady pro vás 105 400 korun. Kdo si o ně zahraje? Hezké dopoledne, Krokodýl Katka.
2: Dobrý den, tady je Eva z Brna.
1: Dobrý den, Evo, já vás zdravím, jak se máte takhle v pátek?
2: No, pátek je krásný den.
1: Že? Všichni na něho čekáme od pondělka, máte to asi podobný.
2: A určitě.
1: Tak fajn, Evi, jdeme si za soutěži, tohle je náš zvuk. Máme tady víc než 105 tisíc, jak byste s těmi penězi naložila?
2: No, tak věděla bych.
1: No, ještě by ne.
2: A nějaký takový radostky.
1: Radostky, to je potřeba do života. Tak fajn, držím pěsti. Jaký tip jste si pro nás připravila?
2: No, já si myslím, že je to krájení nějaké tvrdší zeleniny, třeba pórek.
1: Takže krájení pórku. Shodneme se na tom. Arbitr zná odpověď a ta zní takto. Tak ani krájení pórku to není.
2: Tak si budu muset vymyslet něco jiného.
1: Přesně tak, nedá se nic dělat pro dnešek nebo pro tuto chvíli nic, tak někdy příště mějte se hezky.
2: Tak, taky.
1: Hezký víkend, nashledanou. A navyšujeme náš bank do příštího soutěžního kola, tak se držte dál, Krokodýle.
3: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X2000CZ.
0: Rádio Krokodýl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
5: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: ráda, že jsi prodali inzerát. Hledal se žena tady u nás na Krokodýl. Lehce před 12. bude poledne, to znamená i čas na další čerstvé zprávy s Petrou.
1: Hezké poledne. Pisárecký tunel by se letos mohl konečně dočkat rekonstrukce, i o tom za chvilku.
2: Bezvafest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syria Curry, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. na Krokodýl a Avicii. Budou i Venga Boys. We're going to Ibiza. A nebo No Name. Iba se to má smysl, robí všechno jinak. Za minutku bude 12.
5: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Předpověď na sobotu zní zpočátku větší oblačnost s občasným deštěm. V průběhu dne nás pak čeká víc proměnlivá oblačnost a lokální přeháňky, případně bouřka. Teploty ale vyšší než dnes 22 až 25 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
4: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký pátek.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pisárecký tunel by se letos mohl konečně dočkat dlouho odkládané rekonstrukce. Uzavírka obou tubusů má trvat 40 dnů a přinese dopravní komplikace. Různé poruchy v tunelu v minulosti ukázaly, že opravy jsou opravdu potřeba. Brněnský závod ředitelství silnic a dálnic už podepsal se zhotovitelem smlouvu. Kvůli tragickému konci tříleté Viktorky, kterou v březnu usmrtil její drogově závislý otec, požadují zástupci organizací pomáhajících dětem změnu opatrovnické legislativy, aby se něco podobného už neopakovalo. Vznikla také petice, která má už přes 5000 podpisů. Viktorku, která vyrůstala v pěstounské péči, poslal k biologickým rodičům loni na podzim soud. Šestiletý chlapec poškodil cenný obraz vystavený v Izraelském muzeu v Jeruzalémě, když na něj hodil borovou šišku, kterou předtím našel na zahradě muzea. Podle odborníků by cena díla na případné aukci mohla dosáhnout několika desítek milionů dolarů. Proražené plátno je nyní v péči restaurátorů a jeho oprava potrvá několik týdnů. Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Reprezentace se vrátila na mistrovství světa po 20 letech. Ve druhém zápasu se utká ve čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou, která na úvod podlehla Mexiku.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýla zdravíme taky všechny za volant. Aktuální pozor v Brně, v Hybešově ulici u křižovatky s nádražní, tady bourala dvě osobní auta, na místě je blokovaný provoz, zdržení očekávejte i v okolních ulicích. Nehoda je taky v ulici Úzká a na trase Střebíče na Brno. Na příjezdu do zastávky tak tady zasahují záchranáři i policisté u nehody dvou osobních aut. Počítejte s omezením, kolona se aktuálně netvoří. Šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Dvě minuty po 12. Bezva páteční poledne, dobrou chuť k obědu, pokud právě obědváte, vám přeje Katka Horáková. No a buďte s námi dál, protože se už na vás těší kolega Krokodýl Zbyněk Loucký a tohle už jsou Slibovaní a Viči. Tak si to užijte, hezký den vám všem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde tatínek do hračkářství a že zhání dárek pro dceru. Máte nějakou barbínu? Ano, buď za 300 korun svobodnou, nebo za 800 rozvedenou. Cože? No tak svobodná je mladá, pěkná, no a rozvedená je ošoupaná stará. No tak asi tu svobodnou, je hezčí, je levnější. A proč je ta druhá dražší? No, tak ta rozvedená, tak k té je Kenův auťák, Kenův barák.

Dobrý den, tady Krokodýl. Ještě zdravím Katku Horákovou a přeju už krásný víkend. A vám samozřejmě parádní a neobyčejné, protože je to páteční odpoledne. U mikrofonu Krokodýla Zbyněk Loucký. Holky a kluci, tak mě napadá, opravdu víkend je před námi, co budete dělat? Už to za chvíli padne ve školce, ve škole, navíc prázdně.

0: si osprchuješ, pak jdeš do bazénu, do tepla a na konci si dáš limonádu, nebo když chceš, tak si můžeš dát topinku.
1: Jo, do bazénu, do tepla a nakonec tu limonádu. A ještě tu topinku. Ať jste zdraví, ahoj!
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
2: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
4: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
14: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
13: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
14: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
13: To chci.
14: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
16: Exkluzivní dlažba Premier od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Dobrý den a hezké páteční odpoledne. Tady váš krokodýl, jsme vaše rádio a jsme Brno. Dnes nás ale mimochodem nečeká jenom sobota a neděle, která je před námi, ale taky velká jízda Brnem na kolech, bruslích, koloběžkách, longboardech i jednokolkách za hudebního doprovodu. Rádia Krokodýl startujeme z ulice Tkalcovská v centru Brna. Sraz dnes v 19.30 u Alberta na ulici Tkalcovská, jak jinak než s krokodýlem.
1: Krokodýl.
0: Ale ještě něco vám chceme právě teď povědět. My jsme Krokodýl a fandíme tomuto projektu. Mobily do tašky a pozornost do lavice. Přesně tímhle směrem se vydávají některé školy v Brně i na celé Jižní Moravě. Chtějí, aby se děti během vyučování více soustředili, více spolu mluvili a méně času trávili na telefonu. Rádio Krokodýl tenhle trend podporuje a právě teď se podíváme na to, jaká pravidla ve školách platí a jaké zkušenosti s nimi mají učitelé i žáci.
1: Radio Krokodýl.
2: Kdyby ty mobily nebyly.
3: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
4: Jmenuji se Rostislav Slavotný, jsem ředitelem základní školy Kajdušova v Brně Židenicích. Mobilní telefony jsou u nás na škole omezeny již delší dobu a loni jsme přikročili k větší restrikci mobilních telefonů, to znamená, že je nechávají v šatních skřínkách a nesmí je používat celý den.
3: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krásné popolední přeje Krokodýl, tohle byl zvuk ticha, ticho určitě nebude, jsme Krokodýl, vaše rádio a tento pátek se to skutečně hodně a hodně děje.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Tak v centru Brna právě tento pátek probíhá akce Pro dobrou věc. Festival Daruj krev u Jošta. Na místě je právě teď kolega Tonda Kala. Tondo, zdravíme.
2: Není festival jako festival. Festival Daruj krev v Brno probíhá právě dnes v Brně. U Jošta na Moravském náměstí. Proč právě tady a co to vlastně má znamenat, tak na to se ptám v téhle chvíli primářky transfuzního a tkáňového oddělení fakultní nemocnice Brno, paní doktorky Hany Lejdarové. Paní doktorko, paní primářko, proč jste se tady dneska sešli? Co má tahle akce za účel a za význam?
3: Tak tahle akce už v podstatě má tradici, protože jednou už proběhla před 2 lety, loni jsme to nezvládli z nějakých provozních důvodů, ale ten smysl je dvojí de facto. V prvé řadě chceme touto formou tak nějak neformálně, letním způsobem poděkovat našim dárcům krve, kteří nám opravdu pomáhají, kteří bezplatně chodí darovat krev mnohdy ve svém volném čase a za to jim patří obrovský dík a myslím si, že je potřeba to nějakým způsobem veřejně deklarovat a veřejně jim poděkovat. Takže to je ten jeden účel, pro který jsme jako uspořádali tady ten festival dárců krve a ten druhý účel je výven, přijít do toho centra města a oslovit veřejnost. Protože takovou naší bolestí nebo bolestí té naší práce je to, že sice nedisponujeme úplně malým registrem, to se nedá říct, ale bohužel dárců, kteří jsou, jako, které musíme vyřadit z důvodu ať už věku nebo nějakých jako závažných nemocí, je ročně víc než těch, který přijmeme. Takže my bychom rádi touto formou, tady tímto způsobem oslovili veřejnost a pozvali v podstatě všechny, kteří o to stojí nebo kteří mají nějaký zájem, tak na naše transfuzní a tkáňové oddělení a poskytli jim tady veškeré informace, které k tomu potřebují.
2: Říká primářka transfuzního a tkáňového oddělení fakultní nemocnice Brno, paní doktorka Hana Lejdarová. A všichni jste zváni na festival Daruj krev, který dneska až do večerní hodiny bude probíhat a stále probíhá u Jošta na Moravském náměstí.
0: Tondo, děkujeme a ještě se určitě dneska uslyšíme. Hezký pátek.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
4: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
5: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
6: Nazdar rockeři! Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na 2 stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
14: A proč?
15: Mrknout se na auto.
14: A proč?
16: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
17: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Dobrý den, krásný pátek, jak se máte? My skvěle, je páteční odpoledne, že jo, Peťo?
1: Já se mám báječně, já tady budu i v sobotu a v neděli, víš?
0: Ale co bude v pátek ve 13 ve zprávách?
1: Já ještě nevím. Ne, na brněnský festival Planet letos dorazí další model, jaký uslyšíte za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Město Hrušovany nad Jivišovkou vás zve na hrušovanské slavnosti. V sobotu 13. června se můžete těšit na skvělé koncerty pod širým nebem. Nivničanka, skupina No Name, tenor David Uličník, Pavel Calta nebo kapela Vicomte. Skejklíři a komedianty se vrátíte do doby císaře pána. Budete mít možnost obdivovat obrazy místních umělců a po celou dobu pro vás budou kuchaři připravovat street food z celého světa. Vstupenky neřešte, stačí dorazit. Těšíme se na vás 13. června v Hrušovanech nad Jivišovkou.
2: Rádio Krokodýl.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Už brzy Tiki Taka Live. Ve Slavkově je u Brna v zámecké zahradě. Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický. Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
2: Radio Krokodýl.
10: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A jak jsme namíchali a protřepali, tak si dáme třeba Taylor Swift. Paráda. A Bruce Springsteen, ten se narodil v Americe. Krištof, na viděnou. Doufám, že celou hodinku naslyšenou Krokodýla hit za hitem blíží se úplně těsně 13.
11: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak je celkem fajn, není to žádná sauna červnová, je to takový příjemný odpočinkový den, víceméně odpoledne nás už čeká spíš zataženo a můžou se objevit i přehánky, ty odpolední teploty někde kolem 17.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na brněnský festival Planet letos dorazí Gigalon, 12-metrový model Jupiteru, který bude největší instalací v historii oblíbené akce. Doprovodí ho i 4 měsíce největší planety sluneční soustavy a model černé díry. První fáze festivalu bude probíhat od 6. do 12. července, ta druhá pak od 3. do 9. srpna. Podpora na bydlení v superdávce by se nově mohla od října stanovit podle nákladů domácností v jednotlivých okresech. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let, nejen do 7 let. Vyplývá to z návrhu změn superdávky, který chce ve sněmovně jako poslanec doplnit do novely se zvýšením rodičovské ministr práce Aleš Juchelka. Před letními dovolenými podvodníci s oblibou cílí na řidiče, kteří cestují do zahraničí. Častým podvodem jsou falešné SMSky a e-maily, upozorňující na nezaplacené mýto. Řidiči přijde zpráva, že dluží malou částku za průjezd dálnicí a pokud nezaplatí hned, čeká ho penále. Odkaz ale vede na falešný web, který krade údaje z platební karty. Real Madrid dotáhl do konce avizovaný návrat trenéra José Mourinha. Portugalský kouč, jehož příchod sliboval v předvolební kampani staronový předseda Florentino Pérez, podepsal smlouvu na 3 roky do června 2029. Podle vyjádření klubu se Mourinho funkce ujme na startu předsezónní přípravy 13. července.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jsme Krokodýla a sledujeme silnice. Na trase Pohořelice Mikulov za Novou Vsí se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují všechny záchranné složky a policie a blokovaný je jeden jízdní pruh. Čekejte zdržení. Na Blanensku při průjezdu sloupem se srazila dodávka s autobusem. Policie je na místě a řídí dopravu Kyvadlově. Je pátek, jezděte opatrně. Šťastnou cestu přeje Krokodýl.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Jsme tady zase pro vás a hrajeme 3 minutky po 13. Jsme vaše rádio. Krokodýl bude sledovat i v další části dnešního pátečního odpoledne festival Daruj krev, který probíhá v centru u Jošta a je u toho samozřejmě Krokodýl a taky Tonda Kala. A tak tam moc zdravíme, naslyšenou, ale třeba taky s Krištofem naviděnou právě teď v éteru Krokodýla. Zbyněk Loucký a pátek. Užívejte. Jedem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane Pávek, tak jsem slyšel, že jste se oženil. Jo, už mě nebavilo vysedávat po hospodách. No a co teď? Teď už mě to zase baví.

0: Krásný pátek, krokodýláci. Jsme vaše rádio. Tady Krokodýl a víte, co valíme na Oltec.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ano, Oltec, prostě ulice, parky i méně známá zákoutí starého Brna se na několik měsíců promění ve venkovní galerii. Od hlavního nádraží přes Denisovy sady až po ulice kolem Provaznického vršku provede návštěvníky letošní ročník festivalu Brno Art Open. Přehlídka vizuálního umění s podtitulem Splněná proroctví představí instalace, objekty, videa i malby, které reagují na současné představy o budoucnosti. Umělecká díla proto nenabízejí jen estetický zážitek, ale také prostor k zamýšlení nad tím, kdo budoucnost utváří a komu vlastně slouží. Festival se soustředí do lokality Starého Brna, kde propojuje historickou zástavu i parková zákoutí. Na Klapete na Oltec.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A víme taky, kolik je hodin, 13.24.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Krokodýlí zvuky do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Co tato pájka spojí, ty nerozděluj. Ano, pájecí potřeby nyní v ProEx 2000. Páječky, plynové kartuše, cín, hadice, pájecí kladívka, letovací vody, to vše zakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000, kde vám také rádi poradíme s výběrem. Pájky a veškeré příslušenství u ProEx 2000.cz.
1: Rádio Krokodýl.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světový jezdci freestyle

0: Supercrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Tradiční akce pro celou rodinu. Kunštátský svátek řemesel a ušlechtilé krásy koní nabízí i letos bohatý a zajímavý program. Můžete se těšit na koně ve volnosti, zápřah dvojspřeží i čtyřspřeží, výcvik kyrysníků, práci s lasem, taneční vystoupení, ale také na tradiční jarmark, dětské dílničky a spoustu dalších atrakcí. Kunštátský svátek řemesel se koná již tuto sobotu a neděli v Panské zahradě v Kunštátě.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

Lenka Papírová vás unáší pátečním odpolednem s datem, kolikátýho vlastně máme, ještě že není pátek 13., máme 12. června 2026 a tady je Krokodýl, jsme vaše rádio, máme největší hudební výběr a proto teď přihazujeme třeba Rasputina, ale v remixu 2021 a podíváme se za chvíli zase do centra Brna na festival Daruj krev. Je tam Krokodýl a taky Tonda Kala. Dobré odpoledne, přeje Zbyňa.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Páteční odpoledne trávíte s Krokodýlem a my vám rádi hrajeme a teď míříme do centra na festival Daruj krev. Je to v centru u Jošta, je to s Krokodýlem a je tam taky Tonda Kala.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ahoj Tondo, my tam zdravíme.
2: Na Moravském náměstí u Jošta probíhá festival Daruj krev Brno a já mám v téhle chvíli u mikrofonu primářku transfúzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno paní doktorku Hanu Lejdarovou. Když se řekne transfúze krve, člověk si tak řekne, dobře, při operacích, při ztrátách krve se tohle používá. A na co se vlastně všechno používá krev, kterou my jako dárci odevzdáváme u vás?
3: Tak krev, to je hodně obecný pojem, čili my jsme schopni odebírat dárcům krve jak tu krev, o které mluvíte, tak i konkrétní krevní elementy, a, nebo krevní složky, takhle je to asi lepší. Co se týče té krve, i ta krev, tak jak je, tak jak se odebere ze žíly toho dárce, tak nezůstane tak, jak je. Rozděluje se právě na ty krevní složky. A to je asi to, kam, k čemu jako vysměřujete. To znamená, že červené krvinky získané, ať už teda odběrem plné krve nebo nějakou speciální přístrojovou technikou, kdy odebíráme opravdu ty červené složky, tak slouží vlastně k léčbě pacientů a podává se krevní transfuzí. Jo? Je to takzvaný klinický transfuzní přípravek. Totéž krevní destičky. Ale co se týče třeba krevní plazmy, tak myslím si, že tam směřovala ta vaše otázka. Ano. Krevní plazma se dá použít buď přímo jako v cestou té transfuze k tomu pacientovi, čili jako klinický transfuzní přípravek, anebo je to vlastně surovina pro výrobu léku z plazmy. Jo, když se prostě zkrátka plazma, která se naodebírá, tak se odesílá do takzvaných frakcionačních center a v těch frakcionačních centrech, což je součást farmaceutického průmyslu, tak tam se prostě z té plazmy frakcionací vytahují ty jednotlivé složky, prostě, které se potom používají léčebně.
2: Děkuji za vysvětlení primářce transfúzního tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno, paní doktorce Haně Lejdarové. Pokud máte vy ještě nějaké dotazy, zodpovíme tady na ně. Klidně se stavte na festivalu Daruj krev Brno, který se dneska pořádá u Jošta.
0: Děkujeme a ahoj k Joštovi.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
4: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
5: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
4: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
6: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
9: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
10: Pod hladinou řeky.
11: Konec
5: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
10: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
11: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: J-Lo.

0: Krokodýl, vaše rádio. Dobrý den, krásný pátek. To byla Jennifer Lopez on the floor a myslím, Peťo, v angličtině se říká máš slovo. The floor is yours.
1: Jo, tyjo, tak ještě, že... A co já bych na to měla říct v angličtině?
0: Take the floor. No řekni jenom,
1: můžu to říct
0: že budou
1: česky,
0: zprávy.
1: A obézním dětem by mohly léky na hubnutí hradit zdravotní pojišťovny. Podrobnosti o tom za chvilku.
0: Těšíme se.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Operu Netopír nabízí v premiéře Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Hru Divoká kachna nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Představení Everybody Hurts nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin. A skvělou show Pinkbus Best of nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky ve 20 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
4: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
5: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Rádio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Aby ne, už se těšíme, co si dáme, třeba Clean Bandit Rock Band. A Lady Gaga Alejandro. Do třetice k Single X v blbým věku.
10: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím.
0: S Krokodýlem nejste nikdy v blbým věku, už 32 let jste s námi v tom pravým věku. Jsme vaše rádio, máme pro vás hit za hitem a je 14.
11: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo.
12: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Taky nadále odpoledne spíše zataženo. Může se objevit i přeháňka teploty, ty odpolední 17 stupňů Celsia, ale říkám si, že už se podíváme taky na víkend a na zítřejší sobotu. Tak zítra ojedinělý déšť, odpoledne ale polojasno a teplota vzroste na 23.
13: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Řidiče čeká o víkendu omezení dopravy kvůli přestavbě křížení dálnic D1 a D2. Kvůli pracím budou moci na D2 v místě křížení s D1 jezdit v každém směru pouze jedním pruhem. Navíc se úplně uzavře Kaštanová ulice pod dálnicí D1. Nedostanou se tudy auta, cyklisté a ani chodci. Důvodem je osazování konstrukce pro nové mostní objekty. Obézním dětem by mohly být léky na hubnutí hrazeny ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes řekl, že rozhodnutí o úhradách očekává do konce roku. Podmínky například index tělesné hmotnosti dětí, které by na takovou léčbu měly nárok, zatím upřesněny nebyly. Americká popová hvězda Taylor Swift se ve svých 36 letech stala nejmladší ženou uvedenou do síně slávy skladatelů. Hudební umělci mohou být vybráni 20 let od první oficiálně vydané písně. Pro Swift to byl country single Tim Grau z roku 2006. Ve věku 670 let zemřel po dlouhé nemoci Petr Uličný. Někdejší fotbalový útočník pražské Sparty a trenér řady prvoligových týmů, včetně Olomouce a Zbrojovky Brno. S hanáckým celkem prožil Uličný největší úspěch v kariéře, když ho jako kouč v roce 2012 dovedl k vítězství v domácím poháru.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Už to sledujeme, páteční doprava, Kubo.
14: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Hybešově ulici u křižovatky s nádražní. Dejte pozor na nehodu dvou osobních vozidel. Celkově čekejte v centru zdržení například na Kolišti. Kilometrová kolona se táhne na Jihlavské ulici do centra před Vídeňskou. Uzavřená je silnice 52 před Pohořelicemi na obchvatu Nové Vsi z Mikulova. Zasahují tam záchranné složky u nehody dvou osobních vozidel. A přerušované kolony řidiči hlásí z D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 175. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistánce Koptil Šar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

chvíli po 14. s vámi i nadále pátečním odpolednem jede krokodýl. No a za chvíli si povíme něco o Vánocích. Ne, nepomátl jsem se. Určitě poslouchejte. Krokodýl Zbyněk Loucký, hezký den.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Jeden policista střídá druhého na křižovatce a ptá se, tak co jak bylo? Ale dobrý, akorát mě takový malý školáček zaskočil otázkou, jestli se země otáčí okolo slunce, nebo slunce okolo země. Tyjo, to je těžký, co jsem odpověděl. No, použil jsem rafinovanou, vyhýbavou policejní odpověď. Táhni pryč ty smrade, nebo tě přetáhnu pendrekem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Bych nádherný pátek s datem 12. června 2026. Krokodýl, vaše rádio, krokodýláci. Těšíte se na Vánoce? To je otázka, veďte.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Je rozhodnuto. Vánoce budou. Ne. Brnostřed v digitální aukci vydražilo stánky pro vánoční trhy. V elektronické aukci letos zájemci soutěžili o několik desítek míst na Zelném trhu u sochy Jošta na Moraváku a na Svoboďáku. Novinkou bylo také zapojení dvou míst na Kapucínském náměstí. Za rekordní sumu a nejvyšší částku se vydražil kulatý bar na Moraváku, který si mezi sebe rozdělili čtyři prodejci, a to celkem za 7 milionů. Celkem se vydražilo téměř 30 milionů korun. Příjmy z aukce investuje Brno do vylepšování trhů a posílení kulturního programu. Pozor, jestli rádi plánujete a píšete si do diáře, vánoční trhy v moravské metropoli letos začnou už 13. listopadu a potrvají do 31. prosince. No, já bych dal zatím prostor létu.
1: Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
2: Zastavte se na chvíli. Vypněte svět kolem. Uvolnění těla i mysli, vědomý dotek a hluboká relaxace pro muže, ženy i páry. Individuální a diskrétní přístup, kde si dopřejete klid a rovnováhu. To jsou tantrické masáže Sisi. Objednávejte se na sisi@masaje.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
7: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
9: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
8: A proč?
9: Mrknout se na auto.
8: A proč?
10: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519.

0: 6 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
1: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
2: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku z Vonařku 100 gramů za 19,90 a Bila Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: jsme to procítili s Robím v pátek odpoledne. Feel. Tady Krokodýl, jsme vaše rádio a dnes nás čeká jedna velká jízda Brnem na kolech, bruslích, koloběžkách, longboardech i jednokolkách za hudebního doprovodu. Samozřejmě Krokodýla. Startujeme z ulice Tkalcovská v centru Brna, sraz v 19.30 dneska u Alberta na ulici Tkalcovská. Jak jinak než s krokodýlem.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Ale teď ještě taky vyrazíme na koupák, protože já pro vás v tento okamžik a v tuto chvíli mám dvakrát rodinné vstupné na koupaliště Biotop na Brně jihu. Tak pojďte, volejte právě teď 603 103 103 a koupák je váš. Pojďte se vykoupat s krokodýlem. Rodinné vstupné zahrnuje dvě dospělé osoby a tři děti a já doufám, že už tam určitě nikdo je. Haló, haló, ještě je tam Voldo, pojďte, volejte. Krokodýl na koupáku a rodinné vstupné a rovnou dvakrát na koupaliště Biotop na Brně jihu. No, pojďte se vykoupat, to stojí za to určitě, protože teď máme odpočinkové počasí, ale myslím, že to horko hnedka dorazí. Krokodýl Zbyňák, kdo je tam?
2: Ahoj, tady Dášo.
0: Dášo, tak ten koupák je tvůj a gratuluju, krásné páteční odpoledne.
2: Jo, super, tobě taky, díky.
0: Skočíme do vody a uži si to na Biotopu, ahoj.
2: Ano, díky, ahoj.
1: Krokodýl.

0: Hezký pátek a dobré odpoledne. Přeje Krokodýla. Teďka zaběhneme pěkně do centra Brna.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Protože tam je Krokodýla taky Tonda Kala, a to na festivalu Daruj krev. Je to u Jošta a Tondo. Halo, halo, my už posloucháme.
2: U Jošta na Moravském náměstí stále a pořád probíhá festival Daruj krev. Proč? No, protože 14. června se každoročně slaví a připomíná Světový den darců krve. Já tady mám vedle sebe primářku transfuzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno, paní doktorku Hanu Lejdarovou. Paní primářko, je spousta mýtů, které panují o tom, kdo krev darovat může a nemůže. Jaké jsou vlastně mantinely pro to, kdybych se chtěl stát dárcem krve?
3: Tak ono to není nic složitého. Jako ty základní podmínky jsou ty, že člověk musí být plnoletý, čili musí dosahovat 18 let věku. Prvodárce, ty, kteří přichází poprvé, registrujeme do 60 let. Ty ostatní, nebo ti ostatní, ti, kteří jako darují opakovaně, tak můžou chodit až do 65 a ta hranice není ostrá. To závisí na tom, do jaké míry ten člověk je zdravý nebo ne. Takže to je to jedno kritérium věkové, pak je potřeba, aby ten dárce krve splňoval váhový limit 50 kg a víc. No a potom to třetí vlastně kritérium, ta podmínka je uspokojivý stav zdravotní. To znamená, že my netrváme dávno, jo, na stavu plného zdraví. Tolerujeme léky na krevní tlak, na štítnou žlázu, na alergie nejrůznější, běžné nemoci. Takže de facto z toho dárcovství krve vyřazuje v podstatě hlavně nějaká chronická závažná nemoc nebo prodělaná třeba infekce typu žloutenky B nebo žloutenky C a tak dál, jo. To prostě těch niancí je spousta a je potřeba to řešit prostě přímo s námi.
2: Říká primářka transfuzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno, paní doktorka Hana Lejdarová. Pokud máte jakékoliv dotazy, cokoliv vás zajímá, stavte se tady u nás u Jošta, kde festival Daruj krev v Brno bude probíhat až do 18. hodiny.
0: Tondo, díky, hodně zdraví k Joštovi.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
6: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
7: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
8: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
9: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
10: A tož si ty hloupý v takém horku.
9: Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
10: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
9: No přece od Klimastylu z Hodonína.
11: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
12: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Jsme váš krokodýl, máme největší hudební výběr.
1: To je ten krásný klip z té svatby.
0: Ten svadební, ano. Tak nefrčíš v sobotu v neděli na svatbu někam?
1: Ne, já už mám všechny, co jsou rozvedení, nebo už jako se nechtějí vdávat. V mým věku, víš to.
0: Maroon 5, udělejte rozvodový videoklip. Co bude ve zprávách?
1: A dopravní podnik přichystal na zítřek dopravní nostalgii, tak podrobnosti o tom za chvilku.
2: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
3: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
2: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
3: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
2: To chci.
3: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
5: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
6: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
5: To bude lepší než hodina přírodopisu.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
7: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pojďme na to, co si dáme v pátek odpoledne. Bude to exotika Marquez Vajamos Compañero. Co je třeba taky, když už takhle, tak jdeme do Rio de Janeiro. Ale bude to i o lásce. My umíme hrát a sázet tam hit za hitem. Jsme Krokodýl za 3:30.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pojďme se už podívat na zítřek, na víkend. V sobotu ojedinělý déšť, odpoledne polojasno, teplota vzroste na 23.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Očekávejte kvůli odpolední špičce kolony ve městě. Zdržíte se v Brně na Poříčí do centra před Vídeňskou. Ucpaná je tradičně například křižovatka ulic Dornych a Zvonařka. V centrální části popojíždí Koliště nebo také Husova. V obou směrech se zdržíte kolem 10 minut na Svatoplukově ulici. Očekávejte předušované kolony na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy. Momentálně od 170. druhého kilometru. Ucpaný je příjezd do Brna po D2 ze Slovenska od 3. kilometru. A po nehodě 2 osobních vozidel zůstává neprůjezdná silnice 52 před Pohořelicemi na obchvatu Nové Vsi na cestě z Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilša.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dopravní podnik přichystal pro fanoušky historie MHD na sobotní dopravní nostalgii novinku v podobě premiérových jízd trolejbusu 9TR. Všechny historické trolejbusy se sjedou zítra v 10 hodin do smyčky v Brandlově ulici, kde si je lidé budou moci prohlédnout. V 11 se pak vydají na trasu mimořádné linky přes Žabovřesky s cílem u brněnského výstaviště. Prezident Petr Pavel se ve středu 17. června zúčastní zasedání Bezpečnostní rady státu, kde si hodlá vyslechnout rozpravu týkající se obrany a bezpečnosti. Na tato jednání míří prezident pravidelně. Z italských Benátek se budou moci turisté od zítřka dostat na chorvatský ostrov Lošiň hydroplánem. Tento projekt ale bude primárně zaměřen na luxusní cestovní ruch. Let pro 2 cestující bude stát v přepočtu asi 72 000 korun. I přesto už nyní poptávka převyšuje nabídku. Na úvod mistrovství světa ve fotbalu přijali české sázkové kanceláře, zatím sázky za více než 100 milionů korun. Zájem začal výrazně růst s prvními zápasy šampionátu. V prvním duelu české reprezentace s Korejci byly typy rovnoměrně rozloženy mezi oba soupeře. Nejvyšší výhry se zatím pohybovaly v řádu stovek tisíc korun.
0: Tři minuty po třetí už zase krokodýla a je nadále budeme sledovat třeba festival Daruj krev v centru Brna u Jošta. Je tam krokodýl a Tonda Kala a na vlnách krokodýla už za chvíli Peťan Holý.
11: Samba!
0: Tak to bude samba. Teď vyrážíme do Rio de Janeiro. Hodně z nás už určitě taky někam na víkend. Tak od mikrofonu vás právě teď moc rád zdraví Zbyněk Louský. Mějte se hezky, naslyšenou. Ahoj!

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlubí se Roman. Včera jsem dokázal myšlenkou rozbít 10 talířů. Počkej, a jak? No, řekl jsem manželce, co si o ní myslím.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Zajímají nás vaše názory.
2: Krásné páteční odpoledne všem s Krokodýlem a speciálně tam, kde je dneska naše rádio a kolega Tonda Kala, protože dneska jsme na místech, která jsou nesmírně důležitá. Tak jak to právě teď vypadá ve štatlu? Tondo, dobré odpoledne.
3: Zdravím od Jošta z Moravského náměstí, kde právě dnes probíhá festival Daruj krev Brno. Proč probíhá? No protože Světový den darců krve se připomíná každý den 14. června a tak to tady dneska slavíme. Samozřejmě s transfúzním a tkáňovým oddělením Fakulty nemocnice Brno, které je mimochodem to největší oddělení svého druhu v celé České republice. Dneska tady třeba lidé zjišťují, jakou mají krevní skupinu. Taky jsem si to nechal zjistit, tak vím, že mám A1+. Do minuty vám to zjistí a hned znáte výsledek. Jinak se tady samozřejmě seznamuje s tím, jak tohle zařízení funguje. A kdybyste chtěli, tak si taky třeba tady můžete vyzkoušet, jak se dává umělé dýchání, jak se dělá masáž srdce, jak se dělá taky Heimlichův hmat. Ano, jsou tady záchranáři ze zdravotní záchranné služby Jihomoravského kraje. No a kdybyste chtěli trošku kultury, tak prosím pěkně mezi 17. až 18. hodinou tady bude vystupovat Kristián Šebek, tedy ten mladý muž, který tak excelentně zpívá vše, co kdy naspíval Karel Gott. Takže jestli chcete, vstavte se na festivalu Daruj krev Brno. Tady u Jošta jsme tady s vámi a budeme tady s vámi až do 18. hodiny.
2: Tonda Kala, Krokodýl, akce pro dobrou věc, Daruj krev Brno a my zdravíme nejenom k Joštovi, kde si užijete Kristiána Šebka.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: 15 hodin 20,5 minuty, Katy Perry Hot and Cold pro vás z Krokodýla už za pár chvil. Dobré odpoledne.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
5: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu.

0: písmena.
1: Vidím to na žejdla.
2: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
1: Vidím to na žejdla.
3: Při řízení mám neostrý pohled.
1: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
4: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
9: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Rádio Krokodýl.
15: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

To miluju. Natasha Bedingfield, čas 15.32, tady je Krokodýl. A jsme i u Jošta, daruj krev na Moravském náměstí s Krokodýlem, s kolegou Tondou a večer máme cyklojízdu. Takže kdo máte večer volno, chcete se trošku protáhnout, start je z Tkalcovské v centru Brna. K tomu podrobnosti později a teď Cyril Stambelinin. Dobré odpoledne, hezký pátek všem s Krokodýlem.

0: Gigi D'Agostino do pátku, nejenom do Slavkova, kde mají rádi tyhle ty 90-kový pecky. La Passion. Dobré odpoledne, jdeme bydlet.
1: Bydlení s krokodýlem.
0: A to pokud možná co nejlépe, krokodýláci. Na aktuální otázky ohledně realitního trhu na Brněnsku odpovídá Petr Broža, oblastní ředitel Real Spektra. Vždy se nabízí otázka, vyplatí se dnes kupovat nebo raději čekat, pane Brožo?
2: Čekat na dokonalý okamžik bývá spíše sázka do loterie. Dlouhodobě totiž platí, že kvalitní nemovitosti v dobrých lokalitách si svou hodnotu většinou drží a spíš postupně zdražují. Pokud má člověk vyřešené financování a najde nemovitost, která mu dává smysl pro vlastní bydlení nebo i jako investice, obvykle není důvod dlouho otálet. U zajímavých nabídek často rozhoduje hlavně to, kdo je připravený jednat včas.
0: Říká oblastní ředitel Real Spektra Petr Broža. Děkujeme.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Bydlení s krokodýlem. Každý všední den po 15. hodině rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem. Šetříme s krokodýlem.
0: A když jsme u těch financí, krokodýláci, jak to dělat s realitami, pojďme se podívat, jak to dělat s pohonými hmotami. My víme, kde to dneska koupíte úplně nejlépe a kde je to ono. No a je to právě Tank Ono, Slatina Hvězdoslavova u Naturalu 95, cena za litr 37,90, u nafty 35,90. A vlastně je to ve Slatině na Hvězdoslavově a současně v Popovicích u Rajhradu. Tak pozdrav na Ono, do Popovic, na kasu, celému týmu a Leonce, do Kéniku, ať se vám, přátelé, víkend vydá. Ať jste svěží a ať se dobře tankuje všem, taky s krokodýlem.
1: Šetříme s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
11: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
10: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Hit za hitem.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: 16. hodina. S váma Krokodýl, zprávy má Petra.
1: Hezké odpoledne, Janáčkovo kulturní centrum konečně dostává první viditelné obrysy, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Město Hrušovany nad Jivišovkou vás zve na hrušovanské slavnosti. V sobotu 13. června se můžete těšit na skvělé koncerty pod širým nebem. Nivničanka, skupina No Name, tenor David Uličník, Pavel Calta nebo kapela Vicomte. Skejklíři a komedianty se vrátíte do doby císaře pána. Budete mít možnost obdivovat obrazy místních umělců a po celou dobu pro vás budou kuchaři připravovat street food z celého světa. Vstupenky neřešte, stačí dorazit. Těšíme se na vás 13. června v Hrušovanech nad Jivišovkou.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Já ty voláš, až prším ještě.
6: Už brzy Tiki Taka Live.
7: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
6: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
7: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
8: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: 16. je tady za půl minuty. A po 16. bude Wakefield Saturday Night. Dáme si Supergirl, Houby magický od Kabátu, taky budou Jonas Brothers a sakra, to bychom mohli poslat třeba Leonce do Prušánek. Právě teď jsou 4 přesně.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 16 hodin a 18 stupňů Celzia tady v centru Brna na teploměrech. Šepkovice jsou někde kolem 17, Žďár na 16 a před námi víkend, který bude oblačný, místy zatažený a občas přijde nějaká lehká přeháníka. Takže v sobotu maxima odpoledne 23, v neděli 19 stupňů Celzia.
10: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Janáčkovo kulturní centrum konečně dostává první viditelné obrysy. Po měsících přípravných a zemních pracích začali stavbaři budovat nadzemní konstrukce. Zdržení podle magistrátu způsobil záchranný archeologický výzkum. Stavbaři odhadují nový termín dokončení centra na rok 2029. Evropská unie chystá na příští rok zásadní změnu v uprchlické politice. Utečencům z Ukrajiny v braném věku už se nemá udělovat dočasná ochrana, díky které mohou v Česku a dalších unijních zemích legálně pobývat a kterou unie každoročně prodlužuje. Jak potvrdila Evropská unie i český ministr Lubomír Metnar, pravidlo se bude týkat jen nových žádostí a nebude se vztahovat na uprchlíky, kteří už v unijních zemích jsou. Letadlo s 267 cestujícími na palubě srazilo na letišti v turecké Antálii kovovou konstrukci radarové věže. Náraz poničil křídlo a prorazil díru v trupu stroje. Jeden člověk při děsivém incidentu utrpěl zranění. Boeing podle společnosti Turkish Airlines narazil, když šel po přistání po ranveji. Útočník Tampa Bay Nikita Kučerov získal podruhé v kariéře Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL. Ruský hokejista, který byl mezi trojicí finalistů po třetí v řadě, se prestižního ocenění dočkal znovu po 7 letech.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Páteční dopravní výživa Krokodýláci monitoruje Jakub.
11: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Táborské ulici u křižovatky se Slévačskou se srazilo osobní auto a tramvaj. Očekávejte tam omezení. Další nehoda překáží na Heršpické z centra u Jihlavské a tvoří se tam kolony. Celkově ve městě čekejte fronty na hlavních silnicích kvůli odpolední špičce. Například na Jihlavské do centra před Vídeňskou a také před Vídeňskou na ulici Poříčí. A D1 po pojíždí místech v obou směrech. Na cestě z Prahy očekávejte místy zdržení od 175. kilometru až po exit 96. A v protisměru tedy u Brna z Vyškova čekejte místy zdržení mezi Slatinou a 190. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dobré páteční odpoledne, krokodiláci do kolon, ale i do domácí nebo stále ještě firemní pohody zdraví Petr Holík. Taky bude Žanek, má bonusové hantec a kdo bude vědět, tak půjde na svátky řemesel do Kunštátu. Zdarec!
1: Zdar jak svíňa z kroksní, gomity, co to znamená, když sajtna vaří rodovanic.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Já bych prosila důchod po mým muži. A co byl váš manžel? Souchotinář. No a co dělal? Kašlal. Ale z toho přece nemohl být živ. No, teď taky umřel.

0: and I'll write your name.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Pěkné pátek a zdarec krokodýláci, nejlépe jak svíňa, protože teď jsme připraveni s naším Hantecem. Mimochodem, jak jsem naznačoval, dneska je to Hantec bonusové, takže kdo bude vědět, má na Krokodýlu připraveny dva vstupy na svátek řemesel v Konštátě. Svátky řemesel a také koní jsou už tuto sobotu, neděli. Svátky řemesel.cz najdete veškeré info, areál Panské zahrady, a kdo má zájem, tak si volá 603 103 103 sem do Krokodýla a může vyhrát. Mimochodem, tesaři, sedláři, řezbáři, kováři, umělečtí rytci, máme tam dráteníka, keramika, bude i balení dřevěného uhlí v Milíři samozřejmě. No a ušlechtilí koně, krokodýláci. Tak, Žanek je ready, co telefon? 603 103 103. Tam nikoho nemáme, dobře, tak Žany, zdar jak svíňa z Kroxny.
2: Zdar jak svíňa z Kroxny, gomity, co to znamená, když sajtna vaří radovanec?
1: Když sajtna vaří radovanec, vím úplně přesně, co to znamená, protože to máme všichni rádi. Ve štatlu to kódovali docela kostrbatě. Krokodýla Petr, dobré odpoledne. Je tam někdo, halo? Není. Tak, děkujeme moc. Příště třeba aspoň dobré odpoledne, to je omyl, děkujeme. Štatl říká...
3: Není to sládek, ale žena, co vaří pivo. Takže sladkyně.
4: Sajtna. To bude něco jako buď sedět židle, nebo něco takového. Vaří radovanec. Sedíš na záchodě?
5: Tchyně vaří svatební oběd.
6: Nevím, jaké dobré jídlo někdo vaří. Třeba manželka. Vaří dobré jídlo.
7: Společnost se baví.
1: Jo, vaří dobré jídlo. Pozdní oběd možná si dáváte. Tak někoho možná ještě zkusíme jednou. Dobré odpoledne, Petr, halo.
8: Dobrý den, tady je Hanka.
1: Dobrý den, Hanko, zdravíčko. Tak co, víme? Sajtna vaří radovanec, co to je, Haní?
8: No, jsou veselí, nebo mají radost, nebo kdo? Něco se oslavuje, nebo něco takového.
1: Ano, ale a teď je otázka, kdo? Sajtna je?
8: Všichni, hodně lidí.
1: Nebo jinak, jedním slovem?
8: Rodina.
1: Rodina ne, ne, když, ne? Když to není úplně rodina, tak je to...
8: Parta nějaká, nebo
1: tam
8: známý.
1: Jsem slyšel super nápovědu, kdo to je?
8: Parta, manžel rodil.
1: Manžel je výborný, jak se jmenuje?
8: Jirka.
1: Jirko, super. Jirka je super borec. Jirka je betálny Láčové kořeň, protože to je přesně parta se... Raduje. To je Žany?
2: Když sajtna vaří radovanec, tak to znamená, že se skupina lidí raduje, paří, má radost. Mě to je betelný den.
1: Co děláte sobota, neděle, rodino, s Jirkou?
8: Ano.
1: Co děláte sobota, neděle, s Jirkou, ptám se, Hani?
8: Tak teďka jedeme na koncert do Pacová, že bude zpívat Ondřej Ruml.
1: Tak si to tam s Ondrou Rumlem můžete a můžete do Kunštátu, protože máte dva vstupy na svátky řemesel. Svátky řemesel, krásy ušlechtilých koní. Zítra, pozítří, 13. 14. Mějte se krásně, užijte si víkend. Naschle, ahoj.
8: Děkujem.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
9: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
10: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského Krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
11: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
12: Za kolik bereš?
13: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
12: A proč ještě ne?

0: Jezdíš elektricky?
1: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
4: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Krokodýl stále hity do pátku, Eternal, I wanna be the only one, a protože zdraví je na prvním místě, tak tady je taky váš zdravý krokodýl. Dobré odpoledne.
1: Zdraví krokodýl.
2: Na aktuální otázky ohledně tantrických masáží nám odpovídá Sylvie Zahradníková, profesionální masérka a koučka intimity. Kde probíhá tantrická masáž?
3: Masáž probíhá v masážním studiu v centru Brna v diskrétním příjemném prostředí. Prostor sdílí pouze klient a masér. Je možnost si objednat mobilní masérku na vaší firemní akci. Lze se objednat také přes webové stránky, telefonicky, popřípadě přes sociální sítě. Čeká na vás skvělý tým masérů a masérek. Objednávat se můžete na webu sisi-masáže.cz.
4: Zastavte se na chvíli. Vypněte svět kolem. Uvolnění těla i mysli, vědomý dotek a hluboká relaxace pro muže, ženy i páry. Individuální a diskrétní přístup, kde si dopřejete klid a rovnováhu. To jsou tantrické masáže Sisi. Objednávejte se na sisi-masáže.cz.

0: Tohle je náš život a taky Krokodýl. Bezvadný pátek a zvláště pokud jste v pohybu a dneska večer to s náma spojíte.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Už se to blíží, krokodýláci, 3 hodiny ani ne a jedem na to. Čeká nás velká jízda Brnem na kolech, bruslích, koloběžkách, longboardech i jednokolkách. Hudební doprovod Rádio Krokodýl, start z ulice Tkalcovská. Je to v centru a sraz je v 19.30 dneska u Alberta na Tkalcovské s Krokodýlem, tak si to rozhodně nenechte ujít.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
6: Prázdninové Brno, Příměšťáky Bruno.
7: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
9: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
10: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
11: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
10: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
12: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
13: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
14: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
16: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Ajajajajaj, Safri Duo, Velile, Lele, krokodiláci, krásné odpoledne, bezva pátek, máme před sebou zprávy, Petra je na to úplně ready, viď?
1: Hezké odpoledne, dopravní podnik města Brna pokračuje v modernizaci tramvajových tratí, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Operu Netopír nabízí v premiéře Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Hru Divoká kachna nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Představení Everybody Hurts nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin. A skvělou show Pink Bus Best Of nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky ve 20 hodin.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
6: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla Člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
5: To bude lepší než hodina přírodopisu.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
7: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
8: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
7: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
8: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
7: To chci.
8: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hit.
0: Pěkný pátek s krokodýlem i do kolon, třeba na D1 z Prahy na Brno, která stojí asi od už 15 kilometrů před naším štatlem, tak pevné nervy. No a do toho dobrá muzika, bude mojo. Právě teď je přesně 5, dáme krále a královny. Takže Ava Max bude Svítání noci od Lucie. A taky král popu.
11: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak, teď to je teploměr s hodinama velmi těsně. Na hodinách 17, na teploměru v Brně, nahoře na Kraví hoře 18 stupňů. Tu 17 mají Šepkovice, Žďár je dokonce i méně, někde na 16 stupních. No a sobota, neděle, oblačno až zataženo a bude i nějaká přeháňka tu a tam. Maximální teploty zítra 23, v neděli 19 stupňů Celsia.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dopravní podnik města Brna pokračuje v modernizaci tramvajových tratí. V létě opraví 3 úseky v celkové délce přesahující 2 kilometry. Nové koleje a související vybavení získají tratě v Kněničské ulici, v úseku Rakovecká Kubíčkova a na Reneské. Celková investice je 270 milionů korun. Festival umění ve veřejném prostoru Brno Art Open, který pořádá TIC Brno, zve ode dneška až do 11. října znovu do ulic města. Letošní ročník s názvem Splněná proroctví provede návštěvníky Starým Brnem, od hlavního nádraží přes Denisovy sady až k Pekařské. Na skále pod Petrovem je například upevněná obří skříž z alobalové tkaniny od Lucie Tkáčové, která volně připomíná vlaštovčí hnízdo. Obě strany železničního podjezdu v Šámalově ulici v Židenicích nově zdobí mural. Umělci ze skupiny Malujeme jinak na něm pracovali od pondělka. Malba představuje účastníky provozu, kteří spolu sdílejí tento prostor. Městská část společně s magistrátem města Brna za ni zaplatili 100 000 korun. Ve věku 670 let zemřel po dlouhé nemoci Petr Uličný. Někdejší fotbalový útočník pražské Sparty a trenér řady prvoligových týmů, včetně Olomouce a Zbrojovky Brno. S hanáckým celkem prožil Uličný v největší úspěch v kariéře, když ho jako kouč v roce 2012 dovedl k vítězství v domácím poháru.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jak krokodýláci patálie nejenom na D1, i náš šéf Krokodýl stojí teďka před Brnem už od nějakého 15. kilometru od štatlu a říká, nejede to, nevíme proč. K tomu taky konec konců může i více. Kuba, dobré odpoledne.
12: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně ve Svatopulkově ulici u křižovatky s ulicí Markéty Kuncové boudala dvě osobní vozidla. Připravte se na zdržení v obou směrech. Uspaná je Bíteřská před nájezdem na D1 v úseku zhruba 1 km. Zdržíte se na hlavním tahu z Brna do Svitav od první odbočky na Kuřim po Lipůvku a na dálnici D1 u Brna vás doprava v obou směrech. Na cestě z Prahy v úseku mezi kilometry 178 a 196 a v protisměru před 190. Pro Rádio Krokodýl z Globáce stán se Kup Kilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádio.

0: Krásné páteční odpoledne a pohodu i do kolon. Krokodýláci stáli to zapikáno. Tady by si člověk řekl, to by chtělo vrtulník a prostě umět lítat, ale ono to vždycky nejde. A Zlatíček se na to zrovna dneska ptáme. Děcka, proč lidé neumějí létat?
1: My jsme se rozplácnuli na zemi, kdyby jsme vyletěli na vrch.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Všichni lidé jsou stejní a chtějí jen to jedno. Povzdechla si židle.

0: Krásný pátek všem královnám, krásný pátek všem královům. Pro vás Eva Max právě a Zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Jaj, tak nejenom do té kolony, co je na D1 a je přenádherně dlouhá, má možná už víc než 15 kilometrů krokodiláci, takže trpělivost, tam by to chtělo skutečně mít křídla a létat, ale to prostě nejde. A ví to i naše děti ve školce na Lesné, že? Zlatíčka, proč lidé neumějí létat?
2: Protože lidi nemají peří.
3: Nemáme tak malé nožičky a nejsme ptáci.
4: Kdyby chtěli letět rukama, tak to by jim aj tak nešlo.
5: My jsme se rozplácnuli na zemi, kdyby jsme vyletěli na vrch.
0: Já doufám, že máte pocit, že máte forsáž a jdete vzhůru a doufám, že vám to vydrží a nikdy nespadnete, krokodýláci. Zlatíčka, dobré odpoledne.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: 17 hodin 22,5 minuty jste s krokodýlem a doufám, že vás neopustí ten pocit, že se prostě vznášíte.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni

0: To jediné, co potřebujete pro vaši novou střechu. Navštivte prodejny Pro X 2000, kde nakoupíte i veškeré příslušenství, jako vrtáky do dřeva i betonu, šrouby, řezné kotouče, kladiva, nářadí, hykoky, nýtovací kleště a mnoho dalšího. Vše pro vaši střechu pod jednou střechou. Pro X 2000.cz.
1: Rádio Krokodýl.
2: Bezva Fest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
6: Auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
7: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na rakousko-moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
10: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
11: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: Krásný pátek všem s Krokodýlem, Get Far The Radio, a mimochodem zdravíme všechny ředitele, ředitelky škol, kde podporují omezování mobilních telefonů. Pojďme se teď podívat, jaká další škola se k tomuto projektu připojila úspěšně.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Setrovanech, základní škola Arménská v Brně Bouníku. U nás máme omezené používání mobilů již 5 let, máme to v rámci školního řádu a jediné možnosti povolení se souhlasem učitelů v rámci výuky, nebo když je potřeba to nějakým způsobem řešit.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Dobré odpoledne, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.
1: Krokodýláci, fantastické odpoledne, fantastický pátek i do Žabin, kde teď probíhá nějaká rekonstrukce seriálu Návštěvníci, že tam máme Ladu Nivu, Amarouny, Cestování časem. Dostávám k tomu pomaličku a jistě nějaké informace, budeme to aktualizovat, ale teďka máme krokodýlí zvuky prachy do tvý ruky a máme tady nádhernou částku 105,5 tisíce bez 50 korun, takže pozor. Kdo by chtěl zkusit vyhrát 105 450 káče, tak si zavolá sem ke mně do studia na 603 103 103 právě teď.

0: End of beginning, krokodýláci, a jdeme na to.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Někomu se povedlo dovolat se, tady je krokodýla Petr, dobré odpoledne. Haló? Ježíš, kde pak je tam ta úžasná naše posluchačka? Je, vypadla mě, ale říkala přejíždění prstem přes rejžák, přes kartáč. Tak, to, že jste mě vypadla, mě teďka docela mrzí, ale nebojte. Krokodýly zvuky, prachy do tvý ruky, to byla Denisa, plnoletá Denisa, naše věrná posluchačka. Tento zvuk krokodýla. A Denisko, říkala jste přejíždění prstem přes rejžák, takže když to teďka arbitr uzná, že to vyhrajete ty prachy, tak se mě samozřejmě dovoláte, všecko to tady jako dáme dohromady. Přejíždíme prstem přes kartáč, přes takzvaný rejžák. Pane arbitře, co na to říkáte? Vydáme 105 450 korun Denise nebo ne? Tak Deny, toto dneska neklaplo. Každopádně děkuju moc, přejeme krásné odpoledne všem s krokodýlem. Zvedáme bank a budeme tam mít 105 500 korun právě teď.
2: Tašky, folie i okapový systém máme, ale je to jediné, co potřebujete pro vaši novou střechu. Navštivte prodejny ProEx 2000, kde nakoupíte i veškeré příslušenství, jako vrtáky do dřeva i betonu, šrouby, řezné kotouče, kladiva, nářadí, hykoky, nýtovací kleště a mnoho dalšího. Vše pro vaši střechu pod jednou střechou. ProEx2000.cz.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Rádio Krokodýl, Petr Holík.
3: Tradiční akce pro celou rodinu. Kunštátský svátek řemesel a ušlechtilé krásy koní nabízí i letos bohatý a zajímavý program. Můžete se těšit na koně ve volnosti, zápřah dvojspřeží i čtyřspřeží, výcvik kyrysníků, práci s lasem, taneční vystoupení, ale také na tradiční jarmark, dětské dílničky a spoustu dalších atrakcí. Kunštátský svátek řemesel se koná již tuto sobotu a neděli v Panské zahradě v Kunštátě.
4: Za kolik bereš?
5: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
4: A proč ještě nejezdíš elektricky?
6: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
7: Nazdar rockeři. Festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
13: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
14: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
13: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Tak všechny holky, zdravíme hlavně ty kalifornský. Katy Perry dohrála 2,5 minuty do 18. Takže zprávy. Petro, vítej, o čem?
1: Hezké odpoledne. Dopravní podnik přichystal pro fanoušky historie MHD na zítřek dopravní nostalgii. I o tom už za chvilku.
2: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýláci po 18. připravená Sara Perketiamo. Ricky a Poveri, na to se fakt těším. Dáme si Huntrixy Golden. Taky bude šťastný chlap. Jedem s krokodýlem a mimochodem právě teď je přesně minuta do 18.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo.
9: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Hustá páteční doprava, do toho teplota, která je tak jakože, no, jakž takž mohlo by být lépe, ale nebojte, za týden už tady budou tropy, jo, to vám můžeme slíbit. Teď aktuálně v Brně 18, v Šepkovicích 17 a ve Žďáře 16 stupňů. Oblačná sobota z 23 stupni, zatažená přeháňková neděle z 19, s tím, že na Vysočině to bude někde kolem 17 stupňů Celsia v neděli, tak na to pozor.
10: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dopravní podnik přichystal pro fanoušky historie MHD na sobotní dopravní nostalgii novinku v podobě premiérových jízd trolejbusu 9TR. Všechny historické trolejbusy se sjedou zítra v 10 hodin do smyčky v Brandlově ulici, kde si je lidé budou moci prohlédnout. V 11 se pak vydají na trasu mimořádné linky přes Žabovřesky s cílem u brněnského výstaviště. Prezident Petr Pavel se ve středu 17. června zúčastní zasedání Bezpečnostní rady státu, kde si hodlá vyslechnout rozpravu týkající se obrany a bezpečnosti. Na tato jednání míří prezident pravidelně. Z italských Benátek se budou moci turisté od zítřka dostat na chorvatský ostrov Lošinj hydroplánem. Tento projekt ale bude primárně zaměřen na luxusní cestovní ruch. Let pro dva cestující bude stát v přepočtu asi 72 tisíc korun. I přesto už nyní poptávka převyšuje nabídku. Na úvod mistrovství světa ve fotbalu přijali české sázkové kanceláře, zatím sázky za více než 100 milionů korun. Zájem začal výrazně růst s prvními zápasy šampionátu. V prvním duelu české reprezentace s Korejci byly typy rovnoměrně rozloženy mezi oba soupeře. Nejvyšší výhry se zatím pohybovaly v řádu stovek tisíc korun.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S krokodýlem zdravíme na silnice i na ty, na které právě padá voda, protože hlásí Zdenek, naše rostnička v Šepkovicích u Třebíče, že tam prostě pršánkuje a že to vypadá, že by tam mohlo málem sněžit, krokodýly, ale k tomu doufejme nedojde, když už jsme v podstatě v půlce června. Tak, Kubo, co silnice, vítej.
11: Krásný podvečer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Cil u křižovatky s Francouzskou bourala dvě osobní vozidla. Čekejte tam omezení a zdržení do 5 minut. Z Drobného ulice u křižovatky se Sportovní stojí dodávka po požáru. Na Brněnsku v Tišnově na Dvořákově ulici u křižovatky s ulicí Chodníček došlo k požáru osobního auta. Projíždíte kolem opatrně. A místy kolony řidiči stále hlásí zde jedničky na příjezdu do Brna z Prahy. Momentálně od Popůvek pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dobré páteční odpoledne, krokodiláci. Pohodu na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi a i Hodonínu přeje Petr Holík a posíláme Pokáče v lese.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: hrutnou nudu.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Abyste lidi potěšili, musíte se s nimi dělit o svoje starosti, ne o radosti.

0: svojej zemi. Zdravíme všetky cudzinky, všetky fantastické Slovenky a želáme pekný dobrý večer.
1: Krokodýl, hrdý mediální partner Brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: No jo, nějak to letí, už je čas k večeři, krokodýláci, čas plánovat, co budete dělat v sobotu, v neděli. Samozřejmě to počasí bude chvilkama možná i takové jako lehce deštivé, ale to je čas, kdy se dá jít rozhodně i do zoo, zvláště když bude po dešti. A ono ho stejně moc nebude, takže buďte úplně v klidu, aspoň nebude horko. Za týden budou tropy, jo? Za týden budou tropy. Pátek, sobota, neděle 30 až 32. Teďka se to tváří zítra 23 a má být oblačno, takže to bude pohoda. A Honza Bedřich nám řekne, co do té pohody chystá na Mniší hoře brněnská zoologická. Takže Honzo, dobré odpoledne, ahoj.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Možná jste si mysleli, že jsme s mláděty skončili. Není tomu tak. Radujeme se nově z mláděte u klokanů bažiných, pekariů a nově také u vlků arktických. Obrovskou radost nám ale samozřejmě dělá i šestice mláďat u manů, které jsme naposledy odchovali před 8 lety. A když jsme u těch radostí, tak nesmím opomenout zmínit naše nové 2 lední medvědice, které se krásně zabydlují v rozšířeném a zrekonstruovaném výběhu ve spodní části zoologické zahrady, kde mimo jiné naše samice Kora odchovala všech 5 svých medvíďat. Určitě se na ní zajděte podívat a užijte si i znovu otevření návštěvnické trasy, která vám umožní projít celou zoo bez zbytečných slepých uliček. Cesta se otevírá 13. června v rámci slavnostní akce Vítejte medvědi. Prázdniny se už blíží a rovnou nalákám i na zvýhodněné vstupné pro děti v pátek 26. června, kdy budou mít vstup za 10 korun. Prodlouží se nám také otevírací doba o hodinu do 19. hodiny odpolední a od 15. června se můžete těšit na nový program u komentovaných krmení a setkání. Je toho zkrátka spousta. Doražte tedy za námi. Máme otevřeno od 9 do 6, pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby, jezdí zoovláček a otevřený i sezónní vstup. Těšíme se na vás. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
0: Děkujeme za pozvánku Honzovi Bedřichovi, Zoo bez slepých uliček a vítejte medvědi už zítra na Mniší hoře, tak si to krásně užijte.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
5: Je to tak, Ford Tourneo Custom. Co na něj říkáš?
4: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
5: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
4: To chci.
5: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
6: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, YouTubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři.

0: kulturapodhvězdami.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Je dobré mít spolehlivého přítele.
3: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Skáčeme z pracovního týdne do víkendu konečně, teď navíc s královnou popu Madonou. Čas 18.38, Krokodýláci, festival Daruj krev Brno na Moravském náměstí u Jošta právě vrcholí, byl u toho taky Tonda a Krokodýl a chystá se cyklojízda, sraz za necelou hodinu na Tkalcovské. Kola, brusle, koloběžky, longboardy, jednokolky, vemte cokoliv, na čem rádi jezdíte a pojďte to dneska spojit s naším rádiem. Startujeme z ulice Tkalcovská v centru Brna, sraz je v 19.30, to je za necelou hodinu u Alberta na ulici Tkalcovská s Krokodýlem a pojedete v podstatě trasu, která se vám bude nesmírně líbit, krokodýláci. Vede to Jirka, proto vás taky zdraví Peťan a spolu si proto taky dáme dneska písničky na přání.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
3: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
4: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
7: Za kolik bereš?
8: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
7: A proč ještě nejezdíš elektricky?
9: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
10: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tady je Krokodýl, my máme všechno. Mimochodem, máme i dneska televizní štáb v Žabinách na ulici Bráfově, protože tam dneska probíhala ta scéna ze seriálu Návštěvníci. Vzpomínáte si na Aloise Drchlíka, svérázného starousedlíka, dědečka malého genia Adama Bernaua, jak měl zachránit v podstatě ty návštěvníky, tak dneska v Žabinách rekonstrukce té scény, kdy tam zapalovali ten jeho dům, byla u toho ladaniva, cestování, časem mimochodem se prej rozdávali i amarouny, poté co to pěkně podpálili, jo, máme tam mít i pana Dvořáka a další herce z tohoto seriálu, takže srdečně zdravíme včetně televizní produkce. Pohodu přejeme nejenom do Žabin, krokodýláci, a jestli máte taky nějaký návštěvníky třeba na dobrý kafe, dobrý pokec, nebo já nevím, si třeba zacvičit, zahrát, dobře se pobavit, hezky se rozptýlit, tak si to s nimi krásně užijte. 19 hodin, 1 minuta, před náma jsou páteční písničky na přání a za půl hodiny sraz na cyklojízdu s krokodýlem Vyštatlu nad Kalcovské.
1: Už brzy Tiki Taka Live.
2: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
1: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
2: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýláci, připraveno Bad Dreams, tedy Swims. Bad dreams, a pak spousta písniček a náš archiv, ze kterého budete vybírat, budete se těšit a budete si hrát. Buď jenom tak, nebo třeba k narozeninám.
8: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A myslím, že těch narozenin bude docela dost, krokodýláci, dneska. Tak trochu to tuším. No, teploměry. Nic moc dneska, protože třeba u Třebíče tam stále poprchá. Zatímco dole na Hodonínsku máte prej sluníčko, což je super, to vám přejeme, takže Brno 18, Šepkovice 16,5, Žďáry na 15, sobota oblačná z 23 na Moravě, 21 na Vysočině, neděle zatažená s přeháňkama 19 stupni na Moravě, 17 na Vysočině. Užijte si sobotu neděli s Krokodýlem.
8: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
9: Dopravní podnik přichystal pro fanoušky historie MHD na zítřejší dopravní nostalgii premiérové jízdy trolejbusu 9TR. Historické trolejbusy se sjedou v 10 hodin do smyčky v Brandlově ulici. V 11 se pak vydají na trasu přes Žabovřesky k výstavišti. Řidiče čeká o víkendu omezení dopravy kvůli přestavbě křížení dálnic D1 a D2. Kvůli pracím budou moci na D2 v místě křížení s D1 jezdit v každém směru pouze jedním pruhem. Navíc se úplně uzavře Kaštanová ulice pod dálnicí D1. Festival umění ve veřejném prostoru Brno Art Open, který pořádá TIC Brno, zve od dneška až do 11. října znovu do ulic města. Letošní ročník s názvem Splněná proroctví provede návštěvníky Starým Brnem.
8: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak hurá na silnice, krokodýláci, víme, jaká je situace po špičce, po páteční výživné, Kubo.
10: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně vázne doprava kvůli zúžení na Drobného ulici před Sportovní. Na trase Brno-Pohořelice na sjezdu na Modřice se srazilo osobní auto a dodávka, blokují to tam částečně. Třebíči na Pražské ulici u křižovatky s Kolárovou se srazila 2 osobní auta a také 2 osobní stojí po nehodě v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského u křižovatky se Svatoplukovou. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásný páteční večer všem s Krokodýlem. Mimochodem speciálně do Žabin, televiznímu štábu, návštěvníkům. Další písnička Bad Dreams a taky vám, co si chcete dát zahrát. Pro ten případ používejte studiové číslo Krokodýla 603 103 103. Na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi a Hodonínu přeje super večer Petr Holík.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: přání.
1: Tak jsou tady hity na přání, krokodýláci, taky možná ještě televizáci nás posloucháte, Bráfova, že jo? Žabiny dneska, rekonstrukce, návštěvníci, památné výroční datum dneska, proto se to tam odehrálo. Hlavně pro ty místní, pro ty starousedlíky, tak doufám, že jste si to krásně užili. A kdo pak dneska jako první zahájí na přání? 600 300 303. Haló, dobrý večer. Tome, naprýgl, dobrý večer. Zdar, kluci.
2: Ahojky.
1: Ahojky. Tak, jsme tam bez deště, Tome, ne? Takže pohoda?
2: Ale je to tam nějaký žlutý venku, tak já nevím, jestli nebude něco rozpadne.
1: Žlutý, jestli to není nějaký saharský písek zase tam nelítá.
2: No, ne,
1: jo, ale hele, za týden to bude tropický. Já se na to tady dívám už hodnou chvíli. Za týden, čtvrtek, pátek, sobota, neděle 30 až 32 stupňů Celsia, takže neboj.
2: Já jsem dělal ještě tady kamošky na střeše, takže jsem si to odbil, jo, a už taky to už pálilo, jo.
1: No a to bylo, pambu zaplať, že jsi to dělal dneska, za týden by to bylo daleko horší. Tomi, co si dáme zahrát a pro koho to bude?
2: Šlo by mi Nelly,
1: ram pam pam, chystám, pro koho?
2: No samozřejmě, Davidek, Honzík, Brambořík, můj bratr Daniel, Zenda, Krkovičkovi, potom jsme to ještě šupsli tam Petru Galovi, do Rozrovičem a Kocourkovi musím zapomenout.
1: No nesmíš zapomenout Kocourka, kočičky a všechny.
2: Já jsem, musí dostat pochvalu, chytl kunu.
1: Nekecem, on chytl kunu, ty bláho, to je velký lovec.
2: Normálně už zakousl jak tigr.
1: A počkej, to byla jako dospělá kuna a on ji zakousl, to máš ale velkýho predátora, čověče, to není kocourek, to je lovec. Kolik má? 8,5? Kolik má?
2: 8,5 kilo,
1: tak to není kocourek, kamaráde, to je obr.
2: je to můj vyštáček.
1: Ježiš, to je predátor v tom případě, kamaráde.
2: Já bych to popřál všem vám do rádia Krokodýl, Peťulko, tobě taky určitě, samozřejmě.
1: To mi děkuju.
2: Jo, protože ty vždycky tak někdy pošleš písničku, takže to je jednoduchý.
1: Ano.
2: Takže tak.
1: Ty jsi naša srdcovka, takže prosím tě, zdravíme všechna roztomilá koťátka, vedle toho tvého kocourka, 8,5 kilo, ty bláho, to je dobrý. A krásnou pohodu po celý víkend. Mějte se na priglu. Ahoj.
2: Taky ahoj, čau, papa.

0: Minelli, ram, pam, pam, krokodýláci, to je z Priglu a na Prigl tohleto, 7:45 právě.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
0: Za čtvrt hodiny sraz nad Kalcovské na dnešní speciální večerní cyklojízdu, takže pokud už tam míříte, tak ať se vám s Gampem dobře jede na krokodýlu.

0: Rádio, se kterým to nikdy nevzdávejte.
1: Rádio Krokodýl a hity napsány.
0: A když je špatná nálada, tak se dovolejte a pojďte si dát zahrát nějakou vaši oblíbenou. Na telefonu je někdo, kdo tuším chystá něco významného. Halo, dobrý večer.
2: Ahojte, Jarda.
0: Jardo, Hodonín 95.4 FM, živě pěkně. Hezký večer do Hodonína. Jaká je nálada v Hodoníně?
2: Super.
0: To jsem rád. Prší, neprší, přeháníka, jak to tam vypadá?
2: Zataženo. Svítí sluníčko.
0: Svítí sluníčko, tak to máte dobrý. Mám tady nesvítí, takže Jarušku, svítí sluníčko, to svítí tobě, protože ty budeš co? Ty máš velký den před sebou.
2: Ano, mám narozeniny.
0: Kdy máš narozeniny?
2: Zítra,
0: 13.6. Kolikáté máš narozeniny?
2: 43.
0: Tak to otočíme, že máš 34, to je lepší, to seš mladší, dobře. Popřejeme ti lásku, zdraví, štěstí, pohodu, dobrou náladu. Ať se ti stále daří, nejenom v oblasti filmových produkcí, ale taky ve tvé práci, že jo, mezi kamarády, v rodině, ať znají všichni, nejenom v Hodoníně a tam okolo na každé dědině.
2: Jo.
0: Koho pozdravíme ještě krom tebe? Jary, prosím tě, pojď jmenovat ty tvoje nejbližší hodoňáky. Ty hodoňáků. Leonu, ano, to jsou prušánky, no, no.
2: Alex,
0: Alexandru, Sašu. Ta dneska, myslím, poslouchá doma, myslím, že v práci má některou z kolegyň, takže zdravíme, Alex, krásný večer, pohodu do kuchyně, ke kafíčku. Pak pozdravíme Růženku, no.
2: Ivku.
0: Toho kamoša, co máš v Třebíči, to je Luboš, že jo?
2: Ne, to je Lukáš.
0: To je Lukáš, dobře, takže Luboš, Lukáš, jeden je komeťák, že jo? A mimochodem, Leonka bude slavit prý narozeniny v pondělí. Leonka Mikušová, prušánky, v pondělí narozeniny slaví, takže ano. I do prušánek štěstí, zdraví. A prej to s ní slaví i ta Ivetka Chludilová, ta její šéfová. Takže i Ivetce k narozeninám, to jsou troje narozeniny, čověče. Pěkný. Ty, zejtra, v pondělí, Leona. A v pondělí ještě Ivetka. No a kdo ještě, komu ještě?
2: Jarom je do Obřa, jsem komeťákovi, a tebe hlavně.
0: Já děkuju, ano. Tobě Petr. Nejvíc, protože zítra máš na hospodě oslavu odpoledne.
2: Ano, Petrovi do Tišnova.
0: Tišnov, tam jsme se mimochodem nedávno potkali na tom běhu Tišnovské kozy. A bylo to super, krásný počasí.
2: Pěkně to tam bylo.
0: Krásný
2: a příští rok tam uběhat.
0: A příští rok super, těšíme se, že zaběháš. Ať ti to stále běhá, ať to stále krásně hraje a ať se dobře poslouchá. Rádio Krokodýl, všechno nejlepší, Jaroušku. Měj se, díky, ahoj.
2: Ahoj.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.

0: nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Pro generaci lásky super muzika z Krokodýl Lab, 1,5 minuty do 7:30, to znamená do startu, kdy se potkáváte, srážíte nad Kalcovské ve štatlu na dnešní cyklojízdu, kdy možná teďka tam právě už míříte. Čas, kdy si další písničku objednáváte. Mimochodem, 600 300 303, pořád to tady zvoní, a kdo pak je tam právě teď? Halo, dobrý večer.
1: Darek Svíňa, tady Zda Jaru ze Slavkova.
0: Darek Svíňa, Slavkováci, Čermáci, ahojte, Vildo, Jaruš, jak se máte před víkendem, děcka?
1: Dobře, mohlo být teda trošku vylý slunko, ale jako jinak fajn.
0: Já doufám, že se budete mít špicově, zvláště když si dáme nějakou pěknou písničku, komu ji pustíme, Jaruško?
1: Nějakou 90 a výběr necháme na tobě.
0: Dobře, OK, o to se rád postarám. A komu to pošlem?
1: Pánovi Andělu, Pavlovi Janštovi, do Meziříčí. Pak Janči Dotečkovic, pozdravíme oba Milany, Bajkero se Zdenka ze Šepkovic.
2: Pro Alex Vodonína, pro Tomas Priglu, pro kuchaře Marka, pro Ríšu ze Slavkova.
0: Krásná práce.

0: úplně ukázkově. Děkuju krásně pro vás, pro oba, pro miláčky, pro slavkováky a užijte sobotu, neděli, i kdyby mělo třeba chvilku jenom trošičku pršet. Užijte si víkend, mějte se, papa, ahoj.
1: Tak, ahoj.

0: Tady to pěkně šlape krokodýlaci. Nádherný večer všem s krokodýlem. 19.37, už se nám to schází na Tkalcovské na cyklojízdu a pořád mě zvoní telefon. Halo, kdo tam je teď? Dobrý večer.
1: Tomáš Kárný, taky dobrý večer, prosím.
0: Tomáš Kárný, ježišmarja, kolega, DJ, mistr v oblasti tance a dobré zábavy. Tomáš Zdarec, ahoj, ty ještě
1: ahoj,
0: žiješ?
1: Ahoj,
0: tady Tisone. Tisone, na Facebooku tě monitoruju pořád. Co se děje u tebe? Jak se máš, prosím tě, kamaráde?
1: My jsme se takhle, kamaráde, online neslyšeli snad 20 let.
0: No, možná i díl, kamaráde, takže Tisone, u vás se bude dít asi něco významného, co to je, prosím tě, povídej.
1: Peťulinku, prosím tě, zítra má moje máma 75.
0: Pěkná práce. Maminko, zlatíčko, srdíčko této rodiny. Zdraví, lásku, štěstí a jenom to nejlepší. Co si náček popřeje mamince?
1: No úplně slyším, jak před 30 lety nebo kolika říkal, vychovali jste pěknýho caparta. Tak vám, mami. Tak ti, mami, pěkně děkuju. A z nostalgie po 30 letech véteru znova všechno je lepší. Takže maminka Alice Kárná, zítra 75.
0: A maminko Aličko, obrovské zlatíčko, hlavně ať jsou stále v pořádku. Všechny věci, včetně kolen, kloubů, zad, krku, jo, jak si člověk stěžuje s tím věkem, že ho to...
1: Všech deseti prstů, jo.
0: Synáček, jak vidím, je pořád v pořádku, ten je stále plný energie, tak ať se...
1: A poměr zbytek nervů, ano.
0: Tak ať se stále Aličko krásně žije. No a co dáme hezkýho zahrát mamce, Tome?
1: Klasicky 90. dáme si Albana It's My Life.
0: O, můžem It's My Life, to je super nápad, super nápad.
1: To takže, bude ráda.
0: Maminko, posíláme to teda do Brna, nebo mamko máme někde jinde?
1: Po pár kilometrů v Nebovidech.
0: Takže do Nebovid, ještě dneska jsem byl v Nebovidech v Půltechnice. Zdravím do Nebovid, Půltechniku, kluky, ale hlavně teďka Aličku a Aličko zesilujeme, dáváme pryč stůl, židle a tancujeme. It's my life a všechno nejlepší a nejkrásnější k těm zítřejším půlkulatým narozeninám. Pa, pa, pa, mamko. A Tomino,
1: tobě
0: se daří. Ano, krásný víkend, hezky to oslavte, rodino. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Výborná muzika. Do nebovit Aličce Karnek, zítřejším krásným půlkolatím narozeninám od Synáčka, od Tomáška, taky od Krokodýla Peťana. Ale to jsme se sakra dlouho neslyšeli, neviděli. Tak jsem rád, že aspoň takhle přes ty rádiové vlny. 19 hodin 43 minuty, krokodýláci. Rejte si, jenom tak, nebo k narozeninám, ke kulatinám, půlkolatinám. Máte ještě chvíli čas. 603 103 103. Dobrý večer.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 tisíc korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 tisíc korun. Unicredit Bank.
3: Prázdninové Brno. Příměšťáky Bruno.
4: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Robert Miles, Marian Naylor. Myslím, že to teď nadskakuje nejenom v nebovidech, co krokodýláci.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Tak je ve Slavkově, možná i v Rančířově. Mimochodem, tam bychom se mohli asi podívat, protože na telefonu je kdo? No, pan Andilu. Halo, dobrý večer. Do Mezříče, dobrý večer. Pavlíku, ahoj.
2: Ahoj.
0: Máte tam sucho nebo deštivo? Jak to vypadá v Mezříči?
2: Ne, skoro deštivo, ale zatím neprší. No.
0: Neprší zatím. No dobře, protože u Třebíče tam prej poprchá.
2: Jak máš?
0: Já děkuju za optání, já mám nepromokavou dobrou náladu. Pambu zaplať. No. Takže u mě dobrý, doufám, že to každý ode mě chytne
2: jako
0: přes ty vlny.
2: Já mám si taky, jo.
0: To je dobře. Takže pojďme všechny tou nepromokavou náladou nakazit, potěšit.
2: Já jsem před doma Dimaši hrát svým tátovi do Nezvíčka, protože měl narozeniny a jeho máma, můj brácha, jeho maminka.
0: To je celá rodina, tak všem pozdravení s tím, že na ně
2: všem,
0: stále myslíme.
2: Všem, kteří do Nezvíčka, to bych já zahrát.
0: No. To znamená, že hrajeme pro Alexe, Diega, Dominika, Denisku, Elišku, taky pro Filipa a pro Míšu, to je tvoje rodina. A potom?
2: Pro všechny andělky, které existují. Samozřejmě bych je zahrát dneska Violece, Dia 112.
0: Andrejko, zdravíme na 112, přesně tak. No.
2: A Kristýnce. No. A bych je ještě zahrát do krásného obchodního domu, no, penimarketu, chodím každý den nakupovat u autobusového nádraží za to, že jsou k mě strašně hodní a že se tam dobře nakupuje. Díky moc. A samozřejmě v Kačence a tobě a všem, který vás mám hodně rád.
0: Já moc děkuju. Holky z penimarketu, všechny, tvoji rodinu, Rantířov, zdravíme a krásný víkend přejeme. Mějte se báječně. Ahoj.
2: Ahoj, Peťo. Zatancuj si so mnou. Dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky.

0: Time.
1: Tak pro všechny anděly, super muzika z Krokodýla od Peťana Holíka, který v tuto chvíli v 19.51 tady má důležitou zdrabici. Milé Rádio Krokodýl, žádám vás o speciální písničku na přání pro mého skvělého kamaráda, který dnes v sobotu 13. června s předstihem své významné kulaté narozeniny, a to 60. slaví, a tak bych mu rád popřál přes rádiové vlny i tady ve Vilánci štěstí, zdraví. Super chlap, můj kamarád, bývalý kolega, spoluhráč, věrný fanoušek FC Vysočina a Dukly Jihlava, sportovec tělem i duší a dlouholetý kamarád Radek Cipruš z Vilánce. Rádio, chtěl bych ti k tak významnému jubileu popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ať máš stále klid i pohodu, v rodině všechno funguje, všechno, co máš rád. A právě teď je čas malou analýzu udělat. Věřím, že jsi dosáhl všech cílů a splnil jsi všechny svoje sny a přání. Proto ti přeju bez váhání, ať jsi v kondici, zdraví, lásce, harmonii a můžeš si vše jenom užívat. S tebou jsem prožil jednu dekádu, ty vzpomínky, to mám rád, a když dnes na to všechno vzpomenu, tak to stálo opravdu za to. Vždy si vzpomenu na náš tenisový turnaj v Polné, finále fotbalové ligy v dresu hvězd z offsideu ve Velké Bíteši, na tyhle akce, a na tebe se nedá zapomenout. Bylo mi velkou ctí s tebou tohle všechno prožít. A do dalších let ti přeji, aby tvoje přízeň ke sportu zůstala zachována, a věř mi, že jednou přijde čas, kdy spolu zajdem v Jihlavě na ligový fotbal i hokej a užijeme si sportu a tipů zas. Platí totiž přísloví, co se vleče, neuteče, a tak ti moc přeju, Rádio Čéče, oslav ten svůj den, jak se patří, tedy na 100% pozvolna přidávej. Pamatuj, že závěr patří mistrům, proto se raduj ze života i této oslavy a neváhej. Od Českého moře přeji všechno nejlepší, i tady ve Vilánci od special repráků, navždy fanoušek Komety a Zbrojovky, a za všechno posílá velký dík tvůj kamarád Radek Andrlík. Radku, Cipruši, ty borče, ledoborče, jenom to nejlepší. Seš velký hráč, kamaráde.

0: gratulace pro superborce, ledoborce Radka Cipruše od týpka z Jihučech, přezdívaného medvěda, kamaráda, kdysi společníka Radka Andrlíka. Všechno nejpěkně si už dneska ty šedesátiny, který máš v červenci, Radku, užívej. Happy birthday!
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Zdravíme na sraz nad Kalcovskou, kde pojedete na těch kolech, longboardech, koloběžkách, na bruslích a jdeme na poslední písničku dnešního večera. Kdo pak tam je? Halo, dobrý večer.
2: Občas Dešťánkový podvečer ze Šepkovic.
0: Ano, tady je suchý podvečer do Šepkovic. Zdarec.
2: Zdarec.
0: Zdarec. No, takže nepromokavou náladu, nejenom do Šepkovic, ono to prostě občas spadne, ale za týden budou prej tropy, Zdeňo, se na to tak jako furt tady dívám.
2: No to bude super.
0: To když to přežijem, tak to bude úplně skvělý, vyladěný, až nám bude horko z toho. Jaký máš plán na víkend, řekni, co?
2: No, nechám to na počasí.
0: Jo?
2: Hele, slyšel jsem, na Merkuru mají být
0: americký auta. Americký auta, a má jich tam být strašně moc. I kamarádka tam jela s obrovským Mustangem V8-kovým, no?
2: No, tak možná tam by to šlo, no.
0: Tam by to asi šlo, ano, tam to určitě půjde. Takže prosím tě, Zdeněčku, koho pozdravíme takhle před tím Merkurem, no, před American Cars?
2: Dneska to dám trošku obráceně. Písničkou poděkujeme Rádiu Krokodýl za úžasné vysílání, jak dobré nálady, tak informací. Takže díky všem moderátorkám, zpravařkám, moderátorům, technickému personálu i tomu přísnějšímu programovému řediteli, ale celkově špica rádio.
0: Nám je velkým potěšením, děkujeme krásně, ano.
2: A to ještě nejposlouchánější regionální v celé ČR. No a přidáme rodinku Becháčku ze Žerutek. Peťo, ať se vám tam daří dneska i zítra. No a poděkujeme vám do rádia. Zdar, jak se vyňá, hezký podvečer přeje Zdenek.
0: Ano, krásný večer, krásnou sobotu, neděli, dobrou náladu a ať to jezdí, pokud sednete jako Zdenal na kolo, protože on tomu jistě neodolá. Zdení, děkujeme, zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa, Peťane.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Dopravní podnik přichystal pro fanoušky historie MHD na zítřejší dopravní nostalgii premiérové jízdy trolejbusu 9TR. Historické trolejbusy se sjedou v 10 hodin do smyčky v Brandlově ulici. V 11 se pak vydají na trasu přes Žabovřesky k výstavišti. Řidiče čeká o víkendu omezení dopravy kvůli přestavbě křížení dálnic D1 a D2. Kvůli pracím budou moci na D2 v místě křížení s D1 jezdit v každém směru pouze jedním pruhem. Navíc se úplně uzavře Kaštanová ulice pod dálnicí D1. Festival umění ve veřejném prostoru Brno Art Open, který pořádá TIC Brno, zve ode dneška až do 11. října znovu do ulic města. Letošní ročník s názvem Splněná proroctví provede návštěvníky Starým Brnem.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Největší hudební výběr.
1: Radio Krokodýl.
2: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: Fest. Bezva Fest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syria Curry, Pokáč, Lollipops, Kája a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
1: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
2: Nepoznávám své známé v dálce.
1: Vidím to na žejdla.
3: Při čtení se mi mlží písmena.
1: Vidím to na žejdla.
4: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
1: Vidím to na žejdla.
5: Při řízení mám neostrý pohled.
1: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. To all the people all around.

Feels like I'm drowning, pulling against the stream.

si pomáhat. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Páteční krokodýlí pilíček rozjíždíme, 12. červen je tu, před námi skvělý víkend, ten si budeme užívat a hlavně teď si budeme užívat skvělé hity, tady na Krokodýlu.

nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se

Dneska při pátku Antonie slaví svůj svátek. Toničky, moje maminka je Antonie, tak maminko, všechno krásné tvému svátku i ostatním Antoním. Užijte si svátek, další hit u nás na Krokodýlu.

Na Krokodýlu další hity jsou připravené. Dnes máme Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí. No, vy jste viděli, čím zajímavý ten dnešní den byl a je. Jinak pranostika je svatá Tonička, mívá často uplakaná očička. No, popláčou si. Tak neplačte vy, radujte se a užívejte hit za hitem na Krokodýlu.

Pohodovou noc, na vlně Krokodýle s vámi Jarek, spousty z vás stále na cestách, tak řidičky, řidiči, pohodu, dobrou náladu. Ať už jedete po městě Brně nebo ostatních silnicích Jihomoravského kraje, zdravíme i na D1, D2 i na Vysočinu. Všude, kde nás ladíte, tam vám pošleme za volant právě další hit z Krokodýla.

S Krokodýlem si užíváme hit za hitem. Jarek Hemala vám všem přeje krásný poslech, pohodu a dobrou náladu. No a nezapomeňte, že my pro vás máme balík peněz. Ano, a to v soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Chtěli byste peníze získat hned zítra ráno, budete mít šanci ode mě, teď ale šance vychutnat ten největší hudební výběr. Tak přeji pohodovou noc.

Krokodýl je rádio, které pomáhá a pomáháme i vám, kteří píšete na pomoc@krokodil.cz. Víte o někom, kdo by naši případnou společnou pomoc potřeboval? Neváhejte a napište na pomoc@krokodil.cz. Krokodýl je rádio, které pomáhá a vám všem, co pomáháte, pošleme další hit. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Nevyužitá hala Farálu Šmeralových závodů v Brně se změnila v krásnou galerii a vy tam můžete vyrazit. Ano, nevyužitelné prostory haly Farálu Šmeralových závodů u řeky Svitavy se pěkně proměnily a vznikl nový galerijní a kulturní prostor. Dostal název Šmeral Art Factory a zaměří se na současné vizuální umění, kulturní dialog a další. Tak, kdybyste chtěli, vyražte, užijte si to, teď si užijte další hity u nás na Krokodýlu.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na co bychom si měli dávat pozor? Na klíšťata. Opravdu začala pěkně sezóna. S příchodem jara začíná sezóna klíšťat, teď v létě pokračuje a obvykle to trvá až do podzimu. Mezi oblasti s vyšším výskytem limské borreliózy patří Vysočina, Jižní Čechy a Haná. Tak opatrně, pokud budete vyrážet. My vyrážíme do světa dalších hitů. Jarek přeje hezký poslech. You can walk my-

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Wow.